0: hot, I put you on Facebook.
1: Reklama. Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Dobré ráno, zdravím vás z Rádia 1, já jsem Paula Kordová, budu vám dnes pouštět písničky až do 9 hodin. Teď nám dohrálo Now Always Fades featuring Lily Hall, písnička Mindflower, a teď už začíná hrát Andrea Casablanca s písničkou Dreamin'.

6 hodin 13 minut a nastal čas na první novinku. Pouštím vám Desire, písničku Just Another Love Song, která vyšla na začátku září. A Desire si můžete poslechnout naživo v Praze v klubu Bike Jesus už v

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
8: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
9: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
10: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
11: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
12: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
13: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
12: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
14: Reklama na Radio 1.

To byla nová Madonna, písnička Fragile. Je to její 15. studiové album, které vyšlo v červenci, tento červenec. A teď už nám hrá Agar Agar s písničkou Your High. Je 6 hodin 29 minut, posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
14: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
15: A proč?
14: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
15: A kde to letos bude?
14: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
15: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
14: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
15: Zastávka Hradčanská.
14: Více
15: na literarnidum.cz.
14: Vstup volný.
16: Reklama na Radio 1.

Je 6 hodin 44 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová, pouštím vám písničky až do 9 hodin, a teď to byl Filipe Chany s písničkou Cairo Connection a teď už začíná znít Yulola s písničkou Body Godly.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A s

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Galisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

To byla novinka od Nico Rubio, písnička Kitty. A teď už si pustíme něco trošku staršího, budu to 3 Degrees, písnička Collage. Je 6 hodin 52 minut. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
3: Oprah Winfrey, Mateo, Oprah Winfrey, Mateo.
2: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na force.cz najdeš poslední vstupenky.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Svoboda.
6: Odpovědnost.
7: Naděje. Některá slova nestárnou.
8: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
7: Celý den vás čekají diskuze,
8: slavnostní čtení,
7: odhalení Havlovy lavičky,
8: vystoupení hudebních hostů,
7: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
8: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
7: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
8: Vstupné je zdarma.
7: Více na praha.eu.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás factoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No, tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
14: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
17: Reklama na Radio 1.

0: Právě nám dohrává Phoebe Kildare, The Short Straws, písnička The Fade Outline. A teď už vám pustím Báru Zmekovou, písničku Přestalo pršet, jako pozvánku na koncert dnes večer v Hoax Pube s Ragnarem Olafsonem a Glorious Leader.
1: Je jako když dloubneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinký, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Je 7 hodin 15 minut, nám dohrává Licky Lee písnička Little Bit z jejího debutového alba Youth Novels z roku 2007. Předtím hrála novinka od Jonathana Brie a Dach Dylan, písnička Don't Call It Love. A teď už Šmerc a písnička You Got Time and I Got Money, single z loňského roku.

To byla song Krosná od Beaty z nového alba Líčka, které vyšlo toto léto. A teď už nám začíná hrát Stina Nordström, švédská písničkárka, která udělala cover verzi písničky od Prince Purple Rain. Je to z alba People Are Strange z roku 1998.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
6: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
12: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
13: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
14: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
13: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
15: Reklama na Radio 1.

7 hodin 37 minut nám právě dohrává Fei Wong a její písnička Emotional Life z alba Sing and Play z roku 1998. Předtím hrál Moby, písnička Honey a teď už Cage the Elephant s jejich coverem na písničku Golden Brown. Posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dobrý den, tady Zoo.
2: Tady Divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
1: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v Divadle Minor. minor.cz.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se

0: tu na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
2: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
8: Reklama na Radio 1.

0: Manny thinks so sweet, Manny's so sweet. On my knees, he gon' pop his heels, he gon' tweet. He don't got hands and feet, blow on me. Bitch, I'm sitting here comfortably. Now what's your beat? Baby, get rocked to sleep. Reklama Rádia
1: 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Bolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Christofrové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofrové v kinech od 17. září.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy.
1: Reklama na Radio 1.

To hrávají Steel Corners, písnička The Message. A 8. hodinu započneme s anglickou písničkárkou Judy Zook. Její písnička Shoot from the Heart z roku 1983 vám už právě začíná hrát. Já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1.

0: To byla novinka od Create Area, písnička Love, a teď už novinka tuzemská od kapely Tuskent, písnička se jmenuje Grand Hotel Praha. Je 8 hodin 7 minut, posloucháte Rádio 1.
1: Na dosah ruky, snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi jo.

0: na dosah ruky. Snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi.
1: Pozvánka do klubu Hoax.
2: Ahoj, tady Bára Zmeková. Zvu vás na koncert islandského písničkáře Ragnara Olafsona, který proběhne 16. září v klubu Hoax na Smíchovské náplavce. Během večera se k němu přidám v jeho duetech a s kytarovým setem vystoupí taky americký hudebník Kyle Woolard alias Glorious Leader. Začínáme v 8 hodin. Lístky najdete na GoOutu nebo na webu ademalia.cz.
3: Kulturní servis.

Hráva nám písnička Do I Make You Feel Shy od Konana Mokasina. A teď už novinka od Hayley Williams a Turnstile. Je to písnička Sailing, která vyšla jako součást projektového alba Never Enough Versions. Je to vlastně remake písničky z roku, z loňského roku. Je 8 hodin 15 minut, posloucháte Radio 1.

To byla Mary Timony, písnička The Dream. Teď nám začne hrát Cocteau Twins, písnička Pandora, která je naspívaná v jejich specifickém jazyku, v jejich koktouštině. Je to nesmyslný jazyk, který zní úplně nádherně. Je 8 hodin 22 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová a přeji vám hezký den.

CD Nonstop. Za americkým cinematickým elektronicko-akustickým projektem Slow Shiver najdeme už dekádu původem italského hudebníka a skladatele Valenti Bertelli. Jeho albový debut E Bruci a Pelo z roku 2022 si rozhodně nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: Tak do toho. Svezu se ze z***ního gauče dolů na podlahu, jak nějaký Bruce Willis nebo Schwarzenegger nebo podobný. Odplazím se po zemi a stoupnu si ke zdi za dveře do obýváku. Jestli vědějí, co dělají, tak první půjdou slidit sem a nepolezou hnedka nahoru po schodech. Dveře se rozlítnou.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viliama Basinského v prostorách Gabriel Loči.

8 hodin 47 minut právě nám dohrála kapela PVA, písnička Boy Face, Dream Edition. A teď už nám hrá Alois Gable, písnička Cizí krajinou. A jelikož se blíží 9. hodina, já se s váma loučím. Pouštěla jsem vám dneska písničky od 6 do 9 a znova vám je pustím o 14 dní. Mějte krásný den.

0: Kamarády a jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meat Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meat Factory. Vstupenky a více info na meatfactory.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Reklama na Radio 1.
13: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.

No tak teda, krásný ráno. Asi tak minutu a půl po 9. hodině. Posloucháte Rádio 1. No a od téhle chvíle až do dnešního plus minus poledne budu vaším průvodcem a jak někdy říkám i kapitánem na vlnách všech našich vysílačů i nevysílačů. Jmenuji se Zdeněk Hnyka, vybírám muziku z různých šuplíků. Třeba tohle jsou Spooky. No a tahle skladba je vhodná k tomu, abyste si vyzkoušeli, jak máte vyladěný vaše stereofonní přijímače. Ona se ta skladba jmenuje Stereo.

speciální spooky a jejich stereo, který hrálo na vlnách Rádia 1 nesčetněkrát takovým pěkným oslým můstkem na vazou Stereo MCs. Tahle věc se jmenuje Prime Time, což je právě to, co teď probíhá na všech médiích. To je to nejdůležitější období vysílacího času. Prime Time.

0: I'm Your Man. Krásná věc od Spiritualized.
1: Reklama Rádia 1.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Design není jenom o tom, jak věci vypadají. Je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
9: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
13: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
14: Reklama na Radio 1.

jedna z těch čerstvějších věcí v archivu Rádia 1, to byly Hand Habits a krásná věc jménem Bluebird of Happiness. A teď už Mia Folik s písničkou, kterou věnovala slavnému umělci, který je i nositelem titulu Sir Elton John.

Tak to jako nemohlo skončit jinak, než že po písničce jménem Elton John na Rádio 1 zahraje sám Elton John. Tahle písnička se jmenuje Tiny Dancer a mám ji moc rád.

0: Tiny Dancer, Sir Elton John.
1: V zimě vás nezahřejeme,
2: léto neochladíme, ale jsme vaše.

I felt better than I do now. To nezní úplně veselé. Gold Panda.

jak bych to řekl, no prostě jsem se přehlíd. To jste asi poznali, že teď na Rádio 1 hráli Florence and the Machine. Tahle ta věc se jmenovala Everybody Scream a Gold Panda s tou věcí, která se tak nevesel jmenuje I Feel Better Than I Do Now. To bude právě teď.

0: nevím, co k tomu říct. Já už se taky teď cítím hůř než předtím.
1: Jedna reklama.
0: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohomilé.
0: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
0: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
1: Jedna reklama

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba z Alchemist

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hrajeme si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. V další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak na chvilku do domácích studií. Tohle jsou Cold Meat Party. The Current se to jmenuje.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
3: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
9: Na kráji zamíchej.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival Příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
12: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
13: Reklama na Radio 1.

0: Tak to byla taky z domácí scény, to byl Flex a jeho Railway Electro.
1: Kulturní servis.

minutu a půl po 10. hodině je tady kulturní servis Rádia 1 na středu už 16. září 2026. Teď festivaly, galerie a závěrem ještě program Rádia 1. Ještě stále tady je Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dál tu máme Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru, no kde jinde než v Brně. A ještě Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance, taky v Brně. Teď galerie. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i zblízka, Římská 2. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, MGP 230 let. V DOXu vystavuje Radka Bodževič, její výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři, Roztok a Žalova. V Rock Café vystavuje Vlado Mín. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Zámek Žerotinů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, Life. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, Zvukové projekty. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. Karpuchina galerie, Bystrík, Klčo, Margarita Ivy, You can't return, you are here. European Arts, Sára Konečná a Tereza Štětinová a jejich společná výstava Zrání. Pragovka galerie, Stefan Hartig, Solidarities. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrellas. Ne, Umbrellas, tak je to. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, galerie etc. Art, Jiří Valoch, Somethings. Trafo galerie, Siegfried Herz, Velké poledne. Galerie C12, předaukční výstava Art for Amnesty. A konečně muzeum Montanelli, já, Bedřich Dlouhý. Na rádiu 1 v 18 hodin jackpot, v 19 hodin CD non-stop. Dneska vám pustíme album Abruciapello od Show Shivers. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a 22 hodina patří pořadu Po zavíračce. Já pro vás budu mít ještě druhou část kulturního servisu v 11 hodin 40 minut. To budou koncerty a tančiny, filmy, divadla a závěrem, jo, ještě je tu rubrika ostatní a závěrem program Rádia 1 samozřejmě.

Kolářova Lítost, Liar's Remorse. To byly Mrtvičky, The Strokes.

0: čerstvá věc z dílny hudebního chameleona Becka. In the night.
1: Raz, dva, tři, čtyři. OK, Radio 1.

na Rádiu 1 dohráli Frajko. Taková celkem živá věc nazvaná Still Around. Teď už Beastie. Prosím pěkně, nezaměňujte se slavnýma Beastie Boys, jo? Beastie se ve svý písničce ptají, jestli ještě pořád prší. Does it still rain?

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
7: Opravin free, Mateo.
6: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy 24. září v divadle Broadway. Na force.cz najdeš poslední vstupenky.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
14: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
15: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
16: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
15: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
17: Reklama na Radio 1.
18: Full spectrum dominance. Tak se jmenuje tenhle kousek od Dummy.

Witch. Prostě taková obyčejná základní čarodějnice. To jsou holky z údolí smrti.

0: Tak tohle byla Corny Shenanay Slater, Seltzer teda, která si profesionálně zvolila přezdívku Ari Lennox. Nemá to nic společného se zpěvačkou Annie Lennox. Slyšeli jste její věc nazvanou Under the Moon.
1: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
2: Rádio 1!

0: podívat, co nám to tady hodí.
1: Takhle to můžete hezky protáčet každou druhou středu od 6 na Rádiu 1. Jackpot.
0: Bumbác. Vybírám.

Král rock and roll Elvis Presley, který ho na vlnách Rádia 1 uvedl memfiský DJ, dneska už teda po smrti, Alan Klein. Psal se rok 1941, jenom 6 let poté, co se narodil Elvis Presley, se na Den nezávislosti 4. července v Praze narodil Pavel Sedláček. Nestor českého rock and roll, jeden z průkopníků tohohle žánru tady u nás. A protože ty svý 85. narozeniny už oslavil, takže se jich dožil a dneska slaví tuhletu velkou životní metu v Lucerna Baru. Tak pro Pavla Sedláčka a k jeho narozeninám, který už oslavil, jak jsem říkal, v červenci. Písnička, kterou mu napsal, jak se říká, na tělo, Jiří Suchý. Písnička z filmu Černý Petr. Život je pes. To je Pavel Sedláček.

Život je pes, Pavel Sedláček dneska večer slaví obrovský životní jubileum 85. narozeniny v Lucerna Music Baru. Mimochodem, tahle písnička byla nahrána jenom pár dní od dneška zpátky 12. září v roce 1963, prosím pěkně. Pavel Sedláček naspíval taky spoustu skvělých jiných věcí než rock'n'rolly. Já jsem bohužel nesehnal tuhletu verzi v jeho provedení. Tohle jsou Blood, Sweat and Tears. I love you more than you'll ever know. Pokud někde najdete verzi s Pavlem Sedláčkem, vězte, že se téměř blíží originálu.

0: Skvělá kapela Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You'll Ever Know. Jak už jsem říkal, když si tuhle věc naspíval právě Pavel Sedláček. A já jsem ji dneska hrál pro hvězdičku.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Irvin Welsh, Porno.
3: Tobě se to řekne, zlato, ty jsi ze Skotska, ty nemusíš platit školný. Odbiduj. Lorin ví, že k tomu nemůže moc říct, což mi vyhovuje.
4: Krutá pravda je, že to dělám spoustě chlapů. Ale pro nic jiného než pro peníze.
5: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
11: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Faktury, faktury, faktury.
14: Trápí vás factoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: Acema pokryje jakékoliv financování.
13: No, tak to beru.
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
16: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou zadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
17: Reklama na Radio 1.

White Eyes, First World Blues. Teď si dáme klasiku tohoto žánru, kapelu The Specials. Hey, little rich girl.

0: CD Nonstop.
1: Za americkým cinematickým elektronicko-akustickým projektem Slow Shiver najdeme už dekádu původem italského hudebníka a skladatele Valenty Bertelli. Jeho albový debut E Bruci a Pelo z roku 2022 si rozhodně nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Někdy se mi zdá, že jsem jediný, kdo se dobře baví, sometimes a tak dále, who's having fun, tak se to nějak jmenovalo, to byly Drain.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Doufám, že ti uvidím 3. zářivý čtvrtek v Bubenči.
10: A proč?
9: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
10: A kde to letos bude?
9: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
10: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
9: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
10: Zastávka Hradčanská.
9: Více
10: na literarnidum.cz.
9: Vstup volný.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show. Drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: No a teď pěkně od znova. New Beginning. Auto

tak nějak jsem si při té předcházející písničce vzpomněl na tuhle věc, kterou jsem dlouho, dlouho nehrál. To jsou The Bloodhound Gang. Along Comes Mary.

11.40, už bezmála 41, nejvyšší čas na druhou část kulturního servisu Rádia 1 na středu 16. září 2026. Teď tady mám koncerty a tančírny, filmy, divadla, je tu i rubrika Ostatní a program Rádia 1 na závěr. Kaštanu na scéně Unijazzu ve 20 hodin TGP a potom Sdružení rodičů a přátel ropy. V Rock Café v 18.30 projekt Hůrka a taky Goran Mus a do třetice Wonder Brass Company. V Jazz Doku od 21 hodin Hetty Kate Quintet. Klub 007 Strahov 19 hodin, Scoop, Hever a Xarkov 7. V Lucerna Music Baru od 20 hodin, už jsem o tom tady dneska mluvil, Pavel Sedláček, 85 let. Čítárna Unijazzu 20 hodin, Nonsense a Someday Orchestra a Lumík. Hoax Club v 19 hodin, Ragnar Olafsson a Glorious Letter a taky Bára Zmeková. A v Bike Jesus Echo Bass. Teď filmy. Edison Film Up 18.30 Rose. 21.30 Sex a smrt v kempu Miasma. Kino pilotů 18.50 Mistrině. A ve 20.30 Posedlost. Kino Lucerna 17.30 Kuzma. Městská knihovna v Praze v 19 hodin Tichá přítelkyně. Kino 35 v 18 hodin Hořké svátky a ve 20.15 Sirat. Kino Dlabačov 18 hodin Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. A ve 20 hodin léčivé účinky sebeklamu. Kino Aero 18 hodin. Jane Schönbrunn Double Feature. Teď divadla. Divadlo v Celetné v 19.30 Rozmarné léto. Klubovna Kašpar v 19.30 Lepka z Connemary. Švandovo divadlo v 19 hodin Showa. Studio hrdinů 18 hodin Trapéza. Jatka 78 v 19.30 Laputika. Azyl 78 v 19 hodin Má vlast. A divadlo v Dlouhé v 19 hodin Kartonový taťka. V Paláci Akropolis v 19.30 Spitfire Company a představení Entire Words. Divadlo D21 v 19.30 Emil, čili Oháchovi. A konečně divadlo pod Palmovkou v 19 hodin představení Havěť. V rubrice Ostatní čtu Rock Café 19 hodin křest nové knihy Alexandra Mitrofanova Doba pitomců. A Kampus Hybernská v 19 hodin čítárna Jan Musil Mami. Uvedení knihy. Poslední položkou kulturního servisu Rádia 1 je program Rádia 1, takže tady u nás v 18 hodin jackpot. V 19 hodin vám pustíme pravidelný všednodenní CD Noc, to dneska Slow Shiver a album a Brucia Pelo. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a ve 22 hodin pořad po zavíračce.

Future Love, to byly Right. Pomalu končí doba festivalů. To je takový místo, kde se asi nejčastěji setkáte s takzvanou toj-tojkou. Oslavný song na tohletu mobilní toaletu, kdy si napsali Southpaw. Tohle je jedna z mnoha tváří milého kolegy Jirky Buriana. Toj-toj song.

0: Rádio 1.
1: To žeru.
2: A je to tady, přišel čas se rozloučit. Dveře studia Rádia 1 se právě rozlítly a v nich se objevil David. Takže já už to mám za sebou. 11.53 od mikrofonu Rádia 1 se loučí Zdeněk Hnyk, naslyšenou zase příští středu mezi 9. a 12. jak tomu tak bývá. A na rozloučenou ode mě tyhle ty Dead Cab for Cutie. Here to Forever. They're all dead now. Tak se mějte krásně.

0: Dia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
15: Reklama na Radio 1.
16: Krásné poledne. A díky Zdeňkovi za perfektní přivítání nejen do éteru, ale i skladbu od Dead Cab for Cutie, kterou mám moc rád. Teď už novinka od Warhouse, avizující novou desku, takže si užijte Simple Pleasure, Simple Needs a Rádio 1.

Simple Pleasures od Warhouse. Nové album, které se bude jmenovat Dunky, vyjde 15. prosince a od února budou Warhouse na turné. A tak se můžete už teďka těšit na 17. března, kdy v prostoru Archa Plus se s Martinem Devolverem a ostatními členy Warhouse budeme moct setkat naživo. A aby toho samozřejmě nebylo málo, tak si dáme Baltazar a skladbu Bunker.

samozřejmě, vy mě už dobře znáte a víte, že když přijde na jednu belgickou píseň, tak nezůstane nikdy u jiné. Teď Jay Bernard, 4 in the morning z alba Wild Swim, které vyjde 13. listopadu, a Jay Bernard hned potom v prosinci vyráží na turné a hned 16. ledna přijede do Prahy. Tedy 2 měsíce před Warhouse bude zajímavé sledovat tenhle v uvozovkách souboj, kdy alba obou hlavních autorů Baltazar vyjdou měsíc po sobě a i turné začíná měsíc po sobě. Tak doufám, že se uvidíme na obou koncertech. Jay Bernard 16. ledna v Cargo Gallery v Praze. Teď už 4 in the morning.

A teď tu máme nový single Kiss the Grass od Sylvie Kroisch, kterou samozřejmě u nás také znáte. Tahle belgická umělkyně, která se hodně podílela na prvních dvou albech Warhouse, protože s Martinem Devolverem měli milostný vztah. Tohle je novinka, která vyšla už v dubnu letos, ale tak doufejme, že Sylvie Kroisch také ohlásí za chvilku nové album. Tady Kiss the Grass na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
10: Dobrý den, tady Zo.
11: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch. Běhají po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
10: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
12: Reklama na Radio 1. Ah.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichouku a Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: přes hory, přes doly, mé zlaté parohy.
1: Posloucháte Rádio 1. Tohle je píseň Kevina Morbiho z desky Little White Open, která letos vyšla. A tohle je single Javelin. A předtím jsme si hráli Fan Lily a taky ukázku z její novinky, která se jmenuje Win-Win. A byla to píseň Sleeping. A ještě předtím novinka od Becka a jeho krásné folkové album Ride Lonesome, které vyšlo letos v září. Teď už zpátky ke Kevinu Morbimu na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

No Neutral Expression právě začala píseň od Maura Pavlovského, který letos také vydal nové album, a Mauro Pavlovský, to si určitě pamatujete jako dlouholetého kytaristy Deus, které jsme si hráli před chvilkou. Byla to píseň Eternal Woman,

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takový.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize?
0: Rádio 1 jenom.
1: Aha,
0: jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak, to je všechno.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, je 12 hodin 42 minut a je čas na oblíbenou rubriku Soutěž. Tak poslouchejte, o co dneska soutěžíme. Mercado je největší latinskoamerický festival v Praze a už 13 let přibližuje latino kulturu a gastronomii. Spolu s českou komunitou promění 18. a 19. září náměstí Jiřího Spoděbrat v Latinskou Ameriku. Těšit se můžete na 40 prodejců s typickými produkty od exotických potravin po originální textilie, bižuterii a výrobky od Artesanos. Tradiční jídla, vybrané latino restaurace a bary. A výhrou dneska je mikina latinsko-amerického festivalu Mercado. Telefonní číslo do studia 210 323 919 a cenu získává první volající se správnou odpovědí. A otázka pro dnešní den zní, jak se nazývají tradiční mexičtí hudebníci, kteří zahrají také na zářijovém Mercado na Jiřáku. Tak volejte. Haló, tady Rádio 1.
2: Ahoj, to je Aleš.
1: Ahoj, Aleši. Tak jaká je podle tebe správná odpověď?
2: Mariačo.
1: Mariači, ano, je to správně. Tak gratuluju, vyhrál si mikinu latinskoamerického festivalu a zůstaň na drátě. Řekneme si podrobnosti

Tak dneska to bylo rychlé, gratulujeme ještě jednou Alešovi. A my si hrajeme Mexican Institute of Sound a tahle věc se jmenuje Cumbia. A za malou chvilku se podíváme do trochu moderního rapu a hip-hopu. K-Tempest, Stay You in the Square a potom Lil Sims, Silhouette na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černém mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Svoboda. Odpovědnost.
6: Naděje. Některá slova nestárnou.
7: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
6: Celý den vás čekají diskuze,
7: slavnostní čtení,
6: odhalení Havlovy lavičky,
7: vystoupení hudebních hostů,
6: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
7: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
6: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
7: Vstupné je zdarma.
6: Více na praha.eu.
8: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
9: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy Kay z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Computer. You wash through the computer, didn't I? I'm about to get one.
15: Yeah.
14: Track is
15: homeboy on.
14: What's up?
15: Yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know it serve a purpose. But you better not run wild with that.
14: Yeah.
15: There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

0: Kulturní servis.
1: Je 13 hodin a čas na pravidelnou rubriku, která je takovou královskou disciplínou DJů Rádia 1. Jmenuje se Kulturní servis a podíváme se na položky festivaly a galerie a samozřejmě i na program Rádia 1. Dnes je středa 16. září, svátek mají Ludmily, tak jim posíláme pozdrav a přání krásného svátečního dne. A pojďme na to. Festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. A teď galerie. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka dvě. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, veletržní palác, NGP, 230 let. V DOXu Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Pro kafe vystavuje Vlado Majen. Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory galerie Zeď Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, Life. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Kaštan scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Karpuchina galerie, Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You can't return, you are here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka galerie, Stefan Hurtik, Solidarities. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrellas. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Jiří Valoch, Somethings. Trafo galerie, Siegfried Herz, Velké poledne. Galerie C12, předaukční výstava Art for Amnesty. A muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Na Rádiu 1 od 15 hodin se můžete těšit na Josefa Hradílka, 18 hodin pořad Jackpot, 19 hodin CD Nonstop, dneska Slow Shiver a album Bruta Cipello, 20 hodin Call It Anything, 21 hodin Zátiší a ve 22 hodin pořad Po zavíračce. Podrobnosti dohledatelné na webu Rádia 1.

Před malou chvílí na Rádiu 1 dohrála Billy No Mates s písní Balance is Gone. A teď se podíváme na takový malý výlet do norského Osla. A dáme si píseň od projektu Cicade, která se jmenuje Orion. A pak další indie popový projekt z Norska Tuva Band. A ta píseň se bude jmenovat You. A pak si dáme Anne Birkan v písni It Keeps Happening.

Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: jedno.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Hned jak stvrdnu, jsem zpátky v ní, třeseme se, pumpujeme a do toho se stanicí Hackney Downs prořítí rychlík do Norviče. Odjezd 7.21. Skoro jako by nás chtěl smést sebou do východní Anglie. A ona do toho, bože můj, Simone.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
14: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1. Před chvíličkou jste slyšeli Fever Ray, What They Call Us a Imogen Heap ve skladbě What Have You Done To Me. A teď se zase na chvíličku podíváme do norského Osla, odkud je i tenhle indie projekt Coral Head a píseň Walking By. A za chvilku se podíváme na album z roku 2001, které se jmenovalo Soul Checker Part 1 od americké kapely Eels a dáme si krásnou věc, která se jmenuje Bust Up Boxer.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první je tady spolupráce neosoulové legendy Erika Badu a producenta The Alchemist. Erika Badu po 11 letech vydala nové album, to se jmenuje Before the World Blows. A skladba z Alchemist

Jako další novinku tady máme píseň Get Lost od solového projektu brooklynského písničkáře Eddieho Gora, který si říká Daisies.

Hraje mi si taky sympatický latinskoamerický elektronický projekt průkopník žánru Latincore CRDR. Ve spolupráci s dalším projektem Piccolo je tady skladba Pika. Další novince si zajedeme do Vídně za Anou Franceskou, která zvolila své umělecké jméno Beaks Little Silver. A o závěrečnou nakládačku se postarají dvě legendy. Kanaďan Tiga a Němec Boys Noise, Hot Wife.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se koná od 6. do 10. října v Hradci Králové. Konkrétně to bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Quartet, které proběhne 6. října v Muzeu východních Čech.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Novinky v hitparádě Rádia 1 jste slyšeli a my se podíváme na 10. místo žebříčku, na kterém momentálně je Matt Berninger se skladbou Martinými v Placo.

V roce 2014 vyšlo album Forget Where We Were od Bena Howarda, která obsahuje tuhle krásnou baladu, která se jmenuje End of the Affair. A před 2 lety, tedy v roce 2024, vyšla rozšířená verze k 10. výročí na dvojvinilu a jsou tam další studiové outtakey a další písně. Tak tady na Rádiu 1, Ben Howard, End of the Affair.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdurba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdurba v Meat Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meat Factory. Vstupenky a více info na meatfactory.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
11: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
12: Opravím free, Mateo.
11: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane.
13: Born and raised in Chicago, 25 years, never ran into the bitch one.
11: Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
14: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
15: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
16: Reklama na Radio 1.

Do 14. hodiny jsme se přesunuli s pomocí Charlie XCX a její skladbou Rock Music. Teď už ale skotská kapela Frightened Rabbit a píseň Swim Until You Can't See Land, potom Phil Boriva Modern Melancholia a další. Tak příjemný poslech Rádia 1.

Robert Smith, hostující ve skladbě Strange Times od Gorillaz, nás přivede do další spolupráce Roberta Smise, tentokrát s Churches a jejich velkou hitovkou How Not to Drown. Za chvilku Jenny Wall, John Grant anebo C-Matt.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Dobrý den, tady Zo.
3: Tady divadlo minor. Máme tady asi 80 tučňáků. Černobílejch. Běhaj po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchej, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
2: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou tří.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
2: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
3: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
4: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
3: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
5: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. khmp.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1. Posloucháme Johna Granta a píseň ve velmi svižném funky rytmu All That's Cool for Nothing z jeho desky The Art of Lie, která vyšla před 2 lety. A Johna Granta si za chvilku poslechneme ještě jednou, tentokrát ve spolupráci, tedy na hostovačce u irské hudebnice, která si říká C-Mat. A je to jejich velmi krásná popová věc Where Are Your Kids Tonight. Pak se podíváme na novinky v hitparádě Velká sedma Rádia 1.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak jste to slyšeli, všech pět novinek ve Velké sedmě a my si dáme Berlin Manson, Radikalizácia mládeže a potom ještě jednu Cold Meat Party, The Current.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: chlapci. Jo, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.
3: Je 14 hodin a 45 minut a je čas se rozloučit. Před chvilkou dohráli Cold Meat Party a jejich nový single The Current. A teď tu máme věc, která oslavuje lenost. Zpívá David Byrne, track od Express 2, jmenuje se Lazy. A pokud můžete, tak si trošku polenožte. Ideálně ve společnosti Rádia 1. Za chvilku se vám bude věnovat Josef Hradílek a další program Rádia 1. Mějte se moc hezky, podívejte se na tracklist, už jsem ho dopsal a visí na stránkách Rádia 1. A budu se těšit zase na příště. Loučí se s vámi David Pomáč. Papa. Pa.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: Čím seš starší, tím větší čočku dostáváš. Rány na tebe víc dolehnou. Vem si třeba toho Mikea Tysona v boxu, víš? Pokaždý, když se sebereš, že se ještě jako vrátíš do ringu, takovej malinkatej kousíček chybí. Takže to zase...
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
10: A proč?
9: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
10: A kde to letos bude?
9: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
10: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
9: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
10: Zastávka Hradčanská.
9: Více
10: na literarnidum.cz.
9: Vstup volný.
11: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
11: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
11: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
14: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
15: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum.cz.
17: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetí vítězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
18: Reklama na Radio 1.

Tak, krásné středeční odpoledne vám ze studia Rádia 1 přeje Josef Radílek. Jsem tu dnes s vámi od 3 do 6 hodin. Máme středu 16. září. Svátek má Ludmila. Tak všechno nejlepší všem Ludmilám, lídám. Před chvíli nám dohrála Nabiha Iqbal, Eden Peace, a tohle už je Erika de Cassier z jeho loňského skvělého alba Lifetime a track s názvem Seasons.

Tak to byl samozřejmě The Cure, track s názvem M. No teď si dáme letošní release Kiss Facility, projekt, za kterým stojí producent Saga Bodega a jeho partnerka Maya Al-Khateri z Egypta. Letos vydali debutové album s názvem Chazna, kde vlastně čerpají z mytologie, arabské poezie, shoegazu, současné elektroniky. No a Kiss Facility vyráží za pár dní na své první turné a zastaví se i v Praze a vystoupí zde 30. září v klubu Fuchs 2. Myslím, že lístky ještě jsou.

0: Jedna.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec, Galerie hlavního města Prahy, GHMP.cz.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
8: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Tak teď si pustíme píseň s názvem Yeker Moseuch, která je původně od etiopského jazzmana, skladatele Mulatu Astatkeho. Možná tu melodii znáte z různých filmů. Podle mě už docela ikonická skladba. A tohle verze od mladého etiopského hudebníka, který se říká Zena, a od producenta Slick & Bobbyho, taková dubová verze. 11. září byl totiž etiopský nový rok. Tak tohle pro všechny, co to třeba slaví.

se chvíli dohrál Matt Villain alias MF Doom a producent Madlib Figaro. Tohle je novinka od mladého hudebníka z Londýna, tuším Elijah Ike a Angel Service. Už nás rozpoznáte vysemplovanou Šáde.

SMS a data.

tohle byla novinka od britského producenta Andyho Stotta, Something in Mind, s hostující irskou zpěvačkou Elaine Howley. Krásná věc. A teď další novinka od amerického hudebníka Samba Jean-Baptiste Carr.

Novinka od pražské party Metastavy, Hledám slova, hlásí se o slovo po dvou letech pauzy. Pro Metastavy můžete hlasovat i ve Velké sedmě. Momentálně se drží na první příčce, myslím.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak je to tak, dámy a pánové, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1. Rádia 1 je 15.45, to znamená, že nastal čas na dnešní soutěž, a to s islandským komikem Arim Eldjarnem. Ari Eldjarn se vrací na místo činu jako islandský průvodce Evropou. Jeho minulá návštěva Prahy pobavila všechny. Chytrý observační humor, talent imitovat nejen přízvuky, ale pata a mata. Ari Eldjarn zná nejeden recept, jak si získat publikum. Platilo to už pro průlomový stand-up na Netflixu Promiňte mou islandštinu, a teď se vrátí se zbrusunovým programem The Icelander's Guide to Europe. Ari Eldjarn vystoupí 21. září v divadle U hasičů. A my dnes soutěžíme o dva vstupy na stand-up show Ariho Eldjarna. Telefonní číslo do studia Rádia 1 je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na otázku, která za chvíli zazní. Ještě jednou zopakuju číslo 210-323-919. A soutěžní otázka zní: Ariho dědeček zastával na Islandu vysokou státní funkci. Jakou? Za A předseda vlády, za B prezident, za C minister kultury. Máme tu prvního volajícího. Vydržte, zapojím telefon. Halo, halo, slyšíme se, tady Josef. S kým pak mluvím? Halo, halo? Je tam někdo?
2: Ahoj, tady je Radek.
1: Ahoj, Radku.
2: Tak... Já si myslím, že byl minister kultury.
1: To je bohužel špatně, je mi líto.
2: OK.
1: Tak zkus štěstí zase někdy jindy, měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Tak máme tu dalšího volajícího. Halo, halo, ahoj, tady Josef z Rádia 1, s kým pak mluvím?
3: Ahoj, ahoj, tady Michal.
1: Ahoj, Michale.
3: Já myslím, že to byl nějaký náčelník.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
4: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo Crema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

0: slyšíte, Santi?
1: Rádio 1.
0: Tak tohle byl Jonathan Leander 96, Under Heaven. Jonathan známý také jako Young Lean. Tohle je Pretty V, I'm So Out of Here.

Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, Rada 1, je právě 4:15, to znamená, že nastal čas na další dávku kulturního servisu dnešního. Podíváme se na koncerty, divadla, filmy. Začneme koncertama. Kaštan, scéna Unijazzu 20.00, TGP, Sdružení rodičů a přátel ROPy. Rock Café 18.30, projekt Hůrka, Goran, Moose, Wonder Brass Company, Jazz Dog 21.00, Hetty Kate Quintet, Klub 007, Strahov 19.00, Scoop, Hever a Xarkov 7, jestli to čtu správně, doufám, že ano. Lucerna Music Bar 20.00, Pavel Sedláček 85 let, Čítárna Unijazz 20.00, Nonsense plus Someday Orchestra plus Lumík, Hoax Club 19.00, Ragnar Olafsson, Glorious Leader a Bára Zmeková, Pike Jesus, Echo Buzz a Loď tajemství bratří Formanů, Anky a Dvě slunce. V 19.00, pardon. Filmy, Edison Film Hub 18.30, Rose 21.30, Sex a smrt v kempu Miasma, Kinopilotů 18.50, Mistrině 20.30, Posedlost, Kino Lucerna 17.30, Kuzma, Městská knihovna v Praze 19.00, Tichá přítelkyně, Kino 35 18.00, Hořké svátky 20.15, Sirat, Kino Dlabačov 18.00, Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, 20.00, Léčivé účinky sebeklamu, Kino Aero 18.00, Jane Schönbrunn, Double Feature. Divadla, divadlo v Celetné 19.30, Rozmarné léto, Klubovna Kašpar 19.30, Lepka z Konemary, Švandovo divadlo 19.00, Shoa, Studio Hrdinů 18.00, Trapéza, Jatka 78 19.30, Laputika, Azyl 78 19.00, Má vlast, divadlo v Dlouhé 19.00, Kartonový taťka. Palác Akropolis 19.30, Spitfire Company, Antiwords, divadlo 21 19.30, Emil, čili Oháchovi a divadlo pod Palmovkou 19.00, Havěť. No a v sekci ostatní tu máme ještě Rock Café 19.00, Křest nové knihy Alexandra Mitrofanova, Doba pitomců, Kampus Hybernská 19.00, Čítárna Jan Musil, Mami, Uvedení knihy. No a na co se můžete těšit ještě dnes večer na rádiu 1, 18.00, Jackpot, 19 hodin, CD Nonstop, se Slow Shiver a album Bruchapelo, jestli to čtu správně, doufám, že jo, 20.00, Call It Anything, 21.00, Zátiší a 22.00, Pozavíračce. Tak to je z dnešního kulturního servisu vše, pokračujeme dál v písničkách, v muzice. A v 17.00 se ještě můžete těšit na rozhovor s Markem Brabcem, ředitelem a zakladatelem festivalu Prague Sounds o letošním ročníku, tak zůstaňte s námi.

0: Tak tohle byla Kelela, novinka s názvem Crystallize.
1: Mám chuť fajčiť, mám chuť ti zavolat, chybajú mi časy, keď bola obloha růžová.
0: A tohle je novinka od August Ocean, nové jméno na rapové scéně, slovenská raperka a její nový single s názvem Červenec srpen.
1: Odolná, na vonok som len kveň.
0: Produkce Idea a vyšlo to na labelu Ty nikdy.
1: Byť ľúbená, môžem byť kľudne ticho, ne za mňa hovorí moja charizma, ne za mňa hovoria moje činy, ostatné mám.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji
1: komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Tak tohle je mnichovský projekt Plainhead Before Game Changer. Ještě předtím YD Girl Stone Femme. A tohle berte jako pozvánku na akci, která se odehraje 17. října pod hlavičkou Hard Noise Promotion. Vystoupí londýnská hudebnice Ryza K, kterou si pustíme taky později, a pak právě tady projekt s názvem Plainhead. 17. října v čítárně Unijazzu v Praze.

0: co nám to tady hodí.
1: Takhle to můžete hezky protáčet každou druhou středu od 6 na Rádiu 1. Jackpot.
0: Bumbác. Vybírám.
2: Tak a máme tady další pozvánku koncertní, a to na koncert, který se odhraje dnes v Praze na lodě Tajemství bratří Formanů na Náplavce. Projekt Dvě slunce, track s názvem Zrcadlo z jejich letošního EPčka Serotonin.
3: Volím další cígo a jsem trochu vyplej.
2: S hostujícím raperem Ankym.
3: V Praze, jenom u sebe si občas nejsem jistý.
2: A oba projekty právě dnes spolu vystoupí na lodě Tajemství Anky a Dvě slunce.
3: Play. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohomilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

tohle byla britská kapela Good Sad Happy Bad, za kterou stojí Mika Levy a řada dalších hudebníků, včetně hudebnice Ryza Kay, kterou si pouštíme teď právě. Její píseň Affectionately z její solové desky stejnojmenné. A Ryza Kay vystoupí v Praze. Vydržte chvíli, hned vám řeknu, kdy. Pardon, trochu jsem se tady zamotal. 17.10. Už jsem to uváděl při uvedení písně Before Game Changer od Plainhead, který tam také vystoupí. No 17.10. v čítárně Unijazzu.

0: Bradford. That was dark.
1: Tak to byla poněkud bláznivá věc, novinka od projektu 300 Skulls and Counting, The Ballad of St. Nick's Park. Viděl jsem letos naživo na CreepyTP a bylo to něco. A tohle novinka od amerického hudebníka, který se říká Lucy Cooper Be Handy, Forgivable.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: Nadechnu se a vykročím do propasti tvých očí. Zaberu a protrhnu

nevidíš a neslyšíš. Žiju už jen na oko. Žiju už jen na oko.

Novinka od projektu Vincent, Jen na oko. A tohle už je Bad Techno alias Pavel Miljakov a Trish By The Rain. Posloucháte Rádio 1 s Josefem Hradilkem dnes od 3 do 6 hodin. Za chvíli bude 5 hodin, to znamená poslední hodinka se mnou a moje poslední hodinka s vámi. No a v 17.00 se taky můžete těšit na rozhovor, krátký rozhovor s Markem Vrabcem, ředitelem a zakladatelem festivalu Prague Sounds. Letos se chystá 30. ročník jubilejní, tak si o tom krátce popovídáme.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Ty víš, co bych ti radil, kámo? Sorry, Marku, ale je to pekelná kráva. A tobě dělá ze života taky peklo. Měl by si užívat jako nikdy. Pití, roštěnky, drogy. Hele, podívej se na mize tam venku. Zavrtí hlavou. Je starší než my dva. Život máš jenom jeden, člověče.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě máme 17 hodin a hraje nám Anuška Shankar, známá sitaristka a dcera možná ještě známého, známějšího sitaristy Raviho Shankara. A to není náhodou, je to proto, že máme ve studiu Rádia 1 vzácného hosta, a to ředitele a zakladatele festivalu Prague Sounds, který jehož 30. ročník se kvapem blíží. A je tu s námi teda ředitel zakladatel Marek Vrabec. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Čekajte, jo, pardon, já jsem vám nezapnul mikrofon, tak teď už můžete.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, já mám připravených pár dotazů k letošnímu ročníku. Já bych se asi na začátek zeptal, já myslím, že pro velkou část posluchačů, posluchaček Rádia 1 není nutné jako ten festival nějak dlouze představovat, ale přeci jen, jak byste ve zkratce ten festival představil někomu, kdo o tom slyší poprvé třeba?
1: No, že to je festival, který představuje různé žánry vlastně pod jednou střechou, kdy tím jednotícím kritériem je kvalita, a najdete tam hudbu jak klasickou soudobou, zejména tedy, tak elektroniku, tak ale třeba i hip-hop nebo špičkový jazz, a to všechno v těch nejkrásnějších lokalitách hlavního města, od sálů, jako je Rudolfinum, přes Lucernu, La Fabriku, X10, a prakticky můžeme jít kam se nám zamane, prostě v hlavním městě Praze. No a už to všechno 30. rokem, protože to začalo kdysi za Václava Havla na Hradě.
0: Mm-hmm. A v čem letošní ročník bude speciální? Nebo bude v něčem speciální oproti těm předchozím ročníkům? Je tam nějaká větší sláva připravená k tomu jubileu? Nebo prostě jenom budete pokračovat v tom, co děláte každý rok?
1: Tak myslím, že určitě ano, šáhli jsme hlouběji do pokladničky a dopřáli jsme si některé umělce, třeba zrovna Anušku Shankar, který jsme dlouho snili. Máme velkou rezidenci letos v Rudolfinu, kterou ten letošní jubilejní ročník vlastně bude kulminovat nebo vrcholit od 19. do 22. listopadu, a vlastně zrovna ta rezidence je výborný způsob, jak ten festival představit posluchačům, protože kdyby se dostali jenom na tu rezidenci do Rudolfina, tak to poskytne naprosto skvělý rozptyl a rozměr toho, co se vlastně snažíme, protože 19. vystoupí v Praze, uděláme projekt věnovaný Steve'u Reichovi. Myslím si, že v programu, který nikde jinde na světě opravdu nebude možný slyšet, kombinace tří jeho opravdu ikonických děl. Jednak zazní Different Trains v podání Majos Quarteta, což je New Yorkský skvělý kvarteto. Potom Agon zahraje City Life a ten večer vyvrcholí dost výjimečným provedení Six Pianos, kdy teda těch šest velkých pian na křídel na jevišti Rudolfina bude ovládat šestice pianistů, včetně členů Brandbauer, Frick a další hostů. Takže to je první večer, hned druhý večer přijede pro změnu jazzová diva Samara Joy, 26 let, 6 Grammy, naprosto fenomenální vokalistka, ryzí jazzový zážitek. Následující noc ovšem už si svou show nachystá Max Cooper, představitel takové velmi jako sofistikované elektroniky, který vlastně v Praze jako v jediném nebo ve druhém ze dvou letošních velkých slavných těch chrámů klasické hudby po Royal Albert Hall, to bude teda Rudolfinum, pro který připraví tu svoji audiovizuální show, což je docela výjimečná věc, prostě elektronika v téhle podobě v Rudolfinu. No a pak už tedy Anuška Shankar se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Takže jako festival v kostce, čtyři koncerty, každý večer úplně jiný, ale to samozřejmě zdaleka není všechno.
0: No jasně, no právě, vy mluvíte jenom o čtyřech dnech, ale asi by se teda slušel říct ještě, kdy ten festival proběhne, bude to od 2. do 22. listopadu, tudíž 3 týdny, takže vy jste mluvil jenom o 4 dnech z těch 3 týdnů, tak co ten zbytek těch týdnů nebo dnů, jak ten program vlastně jako je rozdělen?
1: Začínáme, u nás ten rytmus je takový, že mezi koncerty jsou tak 2 až 3 dny pauzy nebo přestávky, což jako dává dost času na to se naladit na ten další koncert. Někdy ke konci pak už je to den po dni. Začínáme letos v Signal Space, pro nás novém prostoru, takým multimediálním koncertem, na kterém vystoupí Brooklyn Rider, což je tedy brooklynské smyslové kvarteto, zahrají Filipa Glase a studio Lunch mi tam k tomu chystá takovou vizuální podobu toho koncertu. Bude tam 365-stupňová projekce, která bude obklopovat diváky. Takže tím začínáme v pro nás novým prostoru. Pokračujeme pak v La Fabrice návratem Ondřeje Pivce vlastně na místočinu na festival, který mu pomohl odstartovat jeho celosvětovou kariéru. Ať už to bylo tím tehdejším jeho koncertem La Fabrice, ale především tím, že jsem inicioval jeho setkání s Gregory Porterem a to pak vedlo prostě k tomu, že ho pozvali na nahrávání do Blue Note a pak spolu s Gregorym dostali Grammy a dneska je Ondra součástí jeho kapely. Takže Ondra vlastně dostal možnost sestavit takový večer podle jeho přání a mým velkým snem je, že se podaří v La Fabrice navodit tu atmosféru, kterou jsem s Ondrou často zažíval v těch jeho raných letech působení v New Yorku, kdy jsme chodili se dívat a on i hrát na ty páteční jam sessiony a na ty open micy v Greenwich Village, kde prostě stáli frontu muzikanti na každý post v kapele a ta kapela zahrála prostě ten house band všechno na světě, na co si vzpomenete a lidi vlastně černožský zpěvačky amatérský si tam chodili zaspívat a zpívali fantasticky. Tak kdyby něco z toho spontánního muzikantství se podařilo přenést do La Fabriky, tak budeme šťastní. Ten večer budeme nějaký 3 části. Nejdřív Šabaka jako objev Ondřejův, potom teda kapela Ondřejova s několika mladýma posilama zajímavýma a hlavně pak na závěr tahle ta Soul Jam s New Yorkskou šťávou a taky s New Yorkskýma muzikantama, nikž celá řada bude, myslím, překvapení pro diváky.
0: Jak už jste říkal, váš festival je, myslím, že unikátní, nebo já si to taky myslím, že unikátní v tom, že vlastně se vám daří sem zvát významný zahraniční hosty, máte speciální představení šitý na míru přímo tomu festivalu mnohdy, český premiéry různých jako světových děl, všechny ty významný letošní hosty jste vlastně asi vyjmenoval. Mě by zajímalo, co domácí scéna, jsou tam zástupci domácí?
1: Máme letos velmi, samozřejmě Ondřeje jsem zmínil, ale ten už není úplně reprezentant domácí scény, to máte pravdu, ale českou scénu, myslím, krásně reprezentuje projekt, který vzniká opravdu úplně z nuly pro náš festival v kostele u Salvátora vystoupí Lenka Dusilová s varhanicí a skladatelkou Katou, která vytváří takovou meditativní varhaní hudbu, která silně zbuzuje dojem, že je nějak elektronicky nebo digitálně modifikovaná, ale je to prostě jenom akustický zvuk prostě starých varhan, který ovládá takovým zajímavým způsobem a to setkání Lenky s Katou bylo hrozně jako intenzivní a vznikla z něj touha společně vytvořit něco nového, takže tenhle večer v kostele u Salvátora, myslím, bude velmi jedinečný, už teda na něj skoro vstupenky nejsou, je o něj velký zájem a myslím, že je to krásný příklad toho, jak festival může nebo měl by každý festival iniciovat takový nový věci, vznik prostě nových děl. No a pokud teda mluvíme o české scéně, tak určitě ještě stojí za zmínku koncert, který je ryze český nebo československý, to je letos takový bonus pro naše diváky vzhledem k tomu výročí. Jsme prostě udělali jaký koncert na přání, který je vlastně trošku replikou velmi úspěšného projektu, jednoho z nejúspěšnějších, co jsme realizovali před 2 lety v Rudolfinu a jmenovalo se to Miller Koller Krill, kdy tedy David Koller a Richard Miller zpívali Karla Krilla v nových aranžích. I jsme to natočili pro televizi, Česká televize to odvysílala a ten koncert měl ohromný ohlas, že jsme si řekli, že když máme tu třicítku, tak bychom si to mohli zopakovat byť trošku jiným gardu a ve větším, a my jsme ten zájem uspokojili, takže jdeme do O2 Univerza, kde 3.12. vystoupí David Koller se svou kapelou, přidá ještě dalších asi 5 aranží nových k těm původním 10, ale přidají se k němu taky úžasní hosté. Mimo jiné, Vladimír Merta zaspívá dvě písničky Řabiny a Ukolébavku Krylovu. Taky Lenka Dusilová si vybrala dvě raný Krylovy písně a takovou tu, řekněme, liričtější notu v tom jinak docela drsným večeru, často i těch vojenských písní Krylových nebo protiválečných, který reprezentuje David, vystoupí taky Aneta Langerová s těmi svými krásnými aranžemi.
0: To zní zajímavě. A to bude teda mimo ten hlavní oficiální program Prague Sounds?
1: Mimo hlavní program, je to 3.12., je to taková tečka za tím letošním naším jubilem a my to děláme tím, že to je v prostoru, který my normálně nepoužíváme, tak jsme se spojili ještě s koproducentem, tím je Redhead Music, což je vlastně management Davida Kollera, se kterým ten projekt vzniká ve spolupráci, tak to je trošku jiným režimu, je to prostě koprodukce.
0: Jo. No skvělý. Já myslím, že v programu jsme si řekli skoro všechno, nebo asi ne úplně všechno, protože ten program je velmi pestrý, bohatý, kde se můžou posluchači dozvědět víc o programu, asi předpokládám na webových stránkách.
1: Jo, určitě PragueSounds.cz, to je nejlepší zdroj všech informací, kromě teda našich sítí, ale pokud to chce mít všechno, člověk pokupí a rovnou si třeba i koupit stupenku, tak všechno může provést rovnou na PragueSounds.cz.
0: PragueSounds.cz, skvělý. Já bych se vás ještě rád na závěr zeptal takovou jako osobnější vaší zkušenost, nebo vy jste v čele toho festivalu vlastně 30 let od roku 96 do teď. Jak byste to jako zrekapituloval těch 30 let? Já vím, že to je taková velká otázka, jestli třeba během toho prvního, no v těch prvních letech jste předpokládal, že to potáhnete takhle dlouho? A jak se ta doba změnila třeba? Jako?
1: Jo i ne, se ptáte. Na jednu stranu si myslím, že jsem to neplánoval, že by se nám tohle to mohlo povíct. Na druhou stranu, když jsem nedávno šahal do archivu a našel tam takový to úvodní slovo v tom prvním našem programu, nebo v tom katalogu, co jsme vydávali tehdy, tak jsem zjistil, že jsem tam psal něco ve smyslu, že chceme, aby po nás něco zůstalo, aby takovýhle věty mladické odvahy. Takže je to zajímavý. Ale samozřejmě my jsme měli obrovský štěstí na tu dobu, že jsme se ocitli v místě jménem Pražský hrad, prostě v době, kdy tam byl Václav Havel a kdy ta touha dělat věci světový a otevírat se světu a prostě jít nějakou netradiční cestou a kombinovat starý a nový a otvírat nový prostory byla obrovská a ta svoboda byla obrovská a to si myslím, že nás hodně ovlivnilo. Ale současně to s náma zůstává dál, že prostě dál chceme pořád ty věci nějak objevovat a přinášet nový umělce a samozřejmě ten festival před lety a dneska je úplně jiný, což ale snad je dobře, protože myslím, že i ten festival, aby neskameněl a nestal se prostě jenom archiválí, tak prostě musí nějak reflektovat to, co se děje, no a o to se snažíme.
0: To mi právě přijde skvělý na vašem festivalu, že vlastně vůbec jste jako za těch 30 let nějak ne, jak jste řekl, neskameněli, nebo že to není nějak zakonzervovaný, ale že furt reflektujete to současný živý umění a různé žánry a vlastně, no moc se neohlížíte, vlastně jdete dopředu. Takže moc gratuluju k 30 letům a přeju, ať se letošní ročník vydaří a přeju, ať je dalších 30 let před náma, před váma.
1: Děkuju moc, děkuju za pozvání.
0: Taky, mějte se hezky a pro posluchačky a posluchače ráda ještě zopakuju. Toto byl Marek Vrabec, ředitel, zakladatel festivalu Prague Sounds. Letošní 30. ročník proběhne 2. až 22. listopadu a veškeré informace v předprodej program najdete na webu praguesounds.cz. Díky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

nám doznívá skladba Peace Exists Here od producenta skladatele Maxe Coopera, který vystoupí také, jak jste mohli slyšet v rozhovoru, který právě skončil, vystoupí na letošním ročníku Prague Sounds v listopadu.

0: jedno.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
15: Reklama na Radio 1.

Tak letos neslaví 30 let jenom festival Prague Sounds, ale také film Šeptej a také debutové album kapely Color Factory, stejnojmenné album, ze kterého jsme se právě pustili dnes už kultovní věc It's Always You. No a u té příležitosti, věřte tomu nebo ne, Color Factory se vrací na koncertní pódia, nebo aspoň na jedno pódium, a to 18. listopadu v pražském klubu Roxy. A vystoupí tam v sestavě David Volanec, Colin Stewart, Jan Muchov, Dušan Lipert, Ivo Heger, Iva Stuartová a Štěpán Tuma. 18. listopadu Roxy. A tohle jsou Flowcharts, Ode to Street Hustle.

0: Tak dohrává nám píseň We Bros od manchesterské kapely Woo Life, která v roce 2011 vydala své debutové album Go Tell Fire to the Mountain, pak na dlouhou dobu zmizela a teď se zase vrací a vystoupí i v Praze 1. října.
1: Velké sedmi pro tento týden. Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ve Velké sedmě můžete taky hlasovat pro tuto novinku od plzeňské kapely Ida the Young, která za jejich loňské album Tell Me When You Pass the Sun vyhrála snad všechny české hudební ceny. No a tohle je novinka s názvem Dragonhead, první single z chystaného alba Seeing in Reverse, které vyjde v říjnu.

0: Tak to byla Ida the Young, no byli Ida the Young.
1: Vím a život žít, keď vím, tři kroky dopredu a roky tréninku, nemyslet na to, víš.
0: A tohle je slovenský rapér Edu Vsin, track s názvem Včeras. A oba tyto projekty, Ida the Young i Edu Vsin, vystoupí zítra na akci, kterou pořádá deník Alarm Party. Léto končí, mine. Bude to u příležitosti oslav narozenin tohoto deníku a odehraje se na pražské Štvanici v klubu Bike Jesus.
1: Letíme ven, místam, kde je světlo z lampy dám.
0: Kromě Ida the Young a Edu Vsin tam bude řada diskuzí a nějaký DJs taky.

přišel. Nos nahoru a nafouknutej jak holub, s jediným cílem. Cokoliv, co pustil z úst, bylo kliše. Já se styděl za ní. Potom mi ukázal svůj nový auto. Sednul se dovnitř a začal se vonět.

0: CD Nonstop.
1: Za americkým cinematickým elektronicko-akustickým projektem Slow Shiver najdeme už dekádu původem italského hudebníka a skladatele Valenty Bertelli. Jeho albový debut E Bruci Apelo z roku 2022 si rozhodně nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

No, můj čas se tady s vámi dnes pomalu chýlí ke konci. Ještě zazní jeden track, a to Ecstasy of Saint Teresa, skladba s názvem What's, z jejich debutového EPčka Pigment z roku 91. A to nepouštím náhodou, protože aby těch výročí dnes nebylo málo, tak dnes je to přesně 35 let, co Ecstasy vydala svůj vůbec první počin, a to tady to EPčko. Tak to oslavíme tímto a tím se s váma rozloučím. I když možná ne, možná tam vecpu ještě jednu písničku. Uvidím. Každopádně se odmlčím, nechám už hrát jenom písničky, mějte se krásně, krásný zbytek dne a naslyšenou zítra, kdy zaskakuju, počkejte, zjistím přesně v kolik.

zítra od 9 do 12 hodin jsem tu zas. Tak se mějte krásně, opatrujte se, ahoj.

0: Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
4: A proč?
3: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
4: A kde to letos bude?
3: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
4: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
3: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
4: Zastávka Hradčanská.
3: Více?
4: Na literarnidum.cz.
3: Vstup volný.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
11: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
11: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
14: Co se to děje?
13: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
14: Tak to musí slyšet každý.
13: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
14: Podmínky akce u obchodníka.
13: Breno. Podlaha dělá domov.
15: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
16: Reklama na Radio 1.

0: Jo, to je Rádio 1.
1: Jo, to je Rádio 1.
2: Jackpot.
3: Pěkný podvečer, po 6. hodině na Rádiu 1 zacinkal jackpot a za hracími automaty sedí Tomáš Novotný. Vyhrávat si společně budeme až do 7. hodiny, čeká nás 20 skladeb, jako každý druhý týden. Na úvod se nám rozezněl Kreider, Oh My, a já vám přeju příjemný poslech.

ten se tu vysílá každou druhou středu od 6 do 7. Playlist tohoto pořadu najdete na stránkách Rádia 1 v záložce pořadu Jackpot, anebo také na Mixcloudu pod zveřejněnými díly. A tohle už je Sam Alfred, Ascension.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Dobrý den, tady Zo.
6: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch. Běhají po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
5: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Véze, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
13: Reklama na Radio 1.

0: Naposloucháte pořad Checkpot a teď se nám rozeznívá John Heaven a skladba La Mien de Fuerte.
1: Literally, I just stare at the screen.
2: Checkpot.

Canada. Tou zakončíme 162. díl tohoto pořadu. Rozloučí se s vámi Tomáš Novotný. Popřeju vám, aby následující 14 dní uteklo jako voda, abyste se měli dobře, ideálně ve společnosti Rádia 1. A my se můžeme slyšet zase za 14 dní, ve středu od 6 do 7, nebo tento pořad najdete na Mixcloudu. Mějte se hezky a ať vám to cinká. Ahoj.

0: Jackpot.
1: Jackpot.
2: Yeah, boy.
3: That's it.
4: Reklama Rádia 1.
5: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
8: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
11: Svoboda.
12: Odpovědnost.
13: Naděje. Některá slova nestárnou.
14: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
13: Celý den vás čekají diskuze,
14: slavnostní čtení,
13: odhalení Havlovy lavičky,
14: vystoupení hudebních hostů,
13: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
14: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
13: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
14: Vstupné je zdarma.
13: Více na praha.eu.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
17: Co se to děje?
16: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
17: Tak to musí slyšet každý.
16: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
17: Podmínky akce u obchodníka.
16: Breno. Podlaha dělá domov.
18: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
19: Oprah Winfrey, Mateo! Oprah Winfrey, Mateo!
18: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
20: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu středu 19. hodinu a je tu s ním pravidelný pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s americkým producentem Slow Shiver, a bude znít jeho albový debut z roku 2022, deska E. Bruciapello, která vyšla na značce Univox. My si tohodle amerického hudebníka původem však z Itálie dáváme do CD Nonstopu vůbec poprvé a musím říct, že mě zaujal svým velmi sympatickým intimním vokálem a také melancholickou atmosférou. Fúzí stylu jako indie popu, elektroniky vlivu 80. a 90. let, ale i takových soulových možná prvků. Každopádně za tím projektem Slow Shiver najdeme hudebníka jménem Valente Bertelli, hudebníka původně z Říma, který však vyrostl na malém italsko-švýcarském městečku Jezera, kde často byl inspirován přírodou a také i svými rodiči, kteří byli ponořeni v umělecké oblasti. Otec v divadle, matka zpívala jazzové standardy v klubech, no a podle vlastních slov začal tvořit hudbu pro své 16-leté já, kde se snaží otisknout ten mladiství pocit úžasu a touhy po úniku, kterou zažíval tenkrát třeba na lavice u jezera se sluchátky v uších. Valente Bertelli se poprvé objevuje pod jménem Slow Shiver před 10 lety v roce 2016, kde vychází jeho single Dead Man Walking v létě a pak přidává i na podzim další singlovou záležitost In Blue. Následující rok opak můžete už zaregistrovat na jaře se singlovkou Set in Stone a až o 2 roky později se objevuje ve spolupráci s hudebníkem Night ve skladbě When the Party's Over. Tuhletu dekádu pak otevřel remixovou prací pro projekt Construction či také Robert Kocha. To bylo pro skladbu Friendly Fire Dragonfly. No a poté se věnuje také skládání hudby pro také různé výstavy, reklamy či také seriály. V roce 2022 vychází jeho single Again, ale také i skladba Perfect Day, tentokrát track z seriálu Better Call Saul, který byl posléze také ověnčen a díky němu získal ocenění prestižní cenu Guild of Music Supervisor Award. Každopádně během toho léta roku 2022 se objevovaly singly jako Hidden Glances, Still Burn či také skladba The Truth a tyhle všechny právě nahrávky 7 celkově skladeb najdete na jeho debutové desce E. Bruciapello, kterou dneska uslyšíte, která vyšla z kraje listopadu a nabídla sofistikovaný melancholický filmově laděný zvuk s jeho takovým šeptavým intimním vokálem. Od té doby, musím říct, se čeká na jeho nový materiál a vy jste mohli zaregistrovat jenom letos právě jeho skladby Triton či Youth, opět skladby, které vznikly pro fotografie Sam Johnsona, respektive Luke Shedbolta. Teď už ale tenhle ten talent, který ho asi jen tak nenarazíte, Slow Shiver a jeho debut E. Bruciapello z roku 2022. Já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nikdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o 2 scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
9: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Véze, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
10: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
11: Co se to děje?
10: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
11: Tak to musí slyšet každý.
10: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: Reklama na Radio 1.

0: Léta stavy na Rádiu 1. Observatoř.
1: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

Krásný večer, milé a pozorné posluchačstvo. Tohle je 63. epizoda hudebně outsiderského pořadu Call It Anything. U následující nešední poslechové hodiny vás vítám já, Tomáš, a z dalekých Athén zdraví Kabal, který název pořadu umí říct v libovolnou chvíli unisono se mnou, takže se mu omlouvám. Nejspíš ten název právě teď musel vyštěknout na nějakého nic netušícího Řeka. Těším se, až Kabal doveze zážitky z koncertu Merzbou a kdo ví, třeba i nějaké zajímavé hudebně outsiderské tipy. Těch mám já dnes každopádně fůru. Klíč k dnešní epizodě je zašitý v kabátu blouznicího tuláka. Budeme převážně poslepu zapichovat prst na mapu světa v různých dekádách. Teď na úvod jste konkrétně slyšeli kapelu Necrosite a song Abhorrent Defilement, neboli Odporné znesvěcení, a šlo o úryvek z jediné kazety této kapely Vomit Forth Blood. Jsme v Texasu v roce 1995, takže delikátní subžánr death metal už je dost ustáleným pojmem. Tou dobou je už skoro celou dekádu všech 7 kostelů naplněných dřevem krvavých jatek. A já musím u Necrosite jmenovitě v první řadě vyzdvihnout syrovou kvalitu demonahrávky, samozřejmě následně umocněnou ještě špatným ripem z kazety, na které to vyšlo. Mimo to mám taky vlastně slabost pro kapely, které už mají celý žánr v maličku, což platí doslova obzvlášť pro kytaristy. A pak je hrozně zábavné poslouchat tyhle extrémní žánry, když to zároveň zní, že kapelu bezmála otravuje ty písničky hrát. Možná, že v takový moment pak vznikají všechny ty tech death metalové kapely, ale já osobně cením i tuhle trajektorii, kdy se ten žánr topí místy až v takové to, jak to říct, ležernosti, by se dalo říct. Necrosite. A my se teďka posuneme o 2 krůčky blíže současnosti, a to do roku 1997 k japonské kapele BP. Call It Anything.

Tohle byly BP, BP psáno BP s tečkou, kdo ví, jak se to čte a kdo ví, co to znamená. Tokijská senzace z 90. let. Možná jste si všimli, že když vysílám sám, tak vás často zásobuji japonskými obskuritami a náhoda to není, ale jen bych rád po čaru zmínil, že nejde o prvoplánové japonofilní výpady, ať už co se týče majestátního gíče nebo zvrhlých divností, nicméně. Kdybych se držel těchto stereotypů, tak mám v této destinaci dlouhodobě v hledáčku několik scén, co mě pravidelně dostávají do kolen naprosto nevšedním kombinováním žánrů, často s příznačnou technickou elegancí, aniž by se měla celá věc zvrhnout v nějaké přílišné nelidské muzikantství. BP byly rozhodně jedna z těch věcí. Právě jsme byli svědky protáčení 90-kových žánrů, ať už šlo o noise rock nebo shoegaze, nebo spíš takový dream popový shoegaze, když už. Tyhle žánry k sobě mají blízko, ale troufnu si říct, že málo kdo je spojil právě tímhle způsobem. A jestli vám naskakují největší chameleoni veškerých kytarových žánrů ze zmíněné dekády z Japonska, neboli Culture of the Deepers, tak nejste úplně daleko. Slyšeli jsme mimo jiné Makiko Ichikavu, zpěvačku a kytaristku, která právě v Culture of the Deepers několik let hrála. Takže neváhejte a naposlouchejte vynikající a relativně skromnou diskografii BP. Je to nesmírně poznášející a barvitý poslech a jedině dobře, pokud vás to přes členstvo kapel povede přes kapely jako Space Kung Fu Man nebo Weed, není možné minout vždy něco přinejmenším zajímavého. Tohle byly BP a teď do třetice z 90. let. Power popová legenda Red Cross.

Posloucháte Quality Anything a teď jsme přímo na začátku probírané dekády v roce 1990. Red Cross, přihodím jen pár slov, jelikož jde o dost známou kapelu, která záhadně vůbec nevypadává v průběhu let z formy. Mohli jsme se o tom přesvědčit před 2 lety například, kdy vydali skvělou desku, kterou se ještě drze rozhodli pojmenovat eponymně. A pozdější věci Red Cross ale dávají smysl spíše v celku, takže sahám rovnou do Zlatého fondu, třetí deska Third Eye ze zmíněného roku 1990 a single, který mě naprostou záhadou nerotoval na MTV. Výborný rukopis, přiměřené množství náročnějších postupů, aby vydržel i nenáročný posluchač. Myšleno dobře, samozřejmě. Song jinak odkazuje na film Faxis, film s výraznou hudební složkou z 80. let, zasazený do let 70. Ale abychom tu jenom nepropadali do historie, tak nás čeká úplně čerstvá novinka, a to od kolektivu Surfgang, konkrétně od producenta a rapera, který se jmenuje Omari Lice 8. Quality Anything. Digital.

0: taky skvělé.
1: Omary Lysate, bohužel nevím, jak se přesně čte příjmení, omlouvám se, s Neontajem na featu, čerstvá novinka z labelu, nebo spíše kolektivu Surfgang, a konkrétně to byla nová deska v pořadí druhá Digital. Slovo kolektiv u Surfgang zdůraznuji úmyslně, veškeré umělectvo ze Surfgang nespojuje v tuhle chvíli podle mě už žádná lokalita, jádro bylo nějakou dobu ve státech, ale například zde Omary je z Londýna a jeho deska Digital je nabita lehce skicoidními, jak je samozřejmě u umělectva Surfgang zvykem, ale překvapivě konzistentními tracky, a musím říct, že moje prokousávání tohle deskou probíhalo podobně jako u jiných releaseů Surfgang, a sice, že jsem si na první poslechy říkal, že poslouchám něco příliš instantního, předžvíkaného, ale i nejpřímočařejší věci pak nečekaně uzraly, a platí to i pro tenhle konkrétní track, což je mumble rap zatažený skoro až do absurdního extrému, takže celou desku jako Grower určitě doporučuji, myhne se tam teď poměrně vyhlasné jméno, a to je Mike, rapper. Surfgang, jako by si byli sami tohodle Grower aspektu vědomí, tak občas pustí limitovanou edici, striktně limitovanou, na vinylech nebo na CDčkách. A zde u desky Digital Omara Lysate očekávám podobný manévr. Zatím jsem si zkrátil čekání na nějaký drop Omaryho mixem pro NTS, co dropnul minulý týden a co je naprosto skvělý. Takže přikládejte prsty na tep téhle skvělé žíly. Deska Digital, Omary Lysate, Surfgang. A nás čeká další novinka od, jak se říká, mladého a nadějného producenta, a tím bude brazilský Marcelino Metebala.

Kdokoliv, kdo prožíváte samply a případně kdokoliv, kdo jste prožívali dobové věci z kraje 2000 Dance, tak máte právě teď dost možná protočenou hlavu, jak Reagan ve Vymítači ďábla. To, co jsme slyšeli, je silně rozložený výsledek tracku, co putoval původně od londýnského elektronického dua Crimes, psáno s trojkou. Rok potom ho předělal australský producent Zigmar Delta a dokonce ještě ve stejném roce do něj zarepoval legendární americký producent, songwriter a samozřejmě primárně rapper, legendární Black Cray. Člověk by si představoval, že se bude původní track postupně nějakým způsobem cizelovat, ale o to víc je pozoruhodné, že on se spíš tak na té samplovací cestě rozpadá. A za sebe bych řekl spíš, že, abych to řekl kulantně, takže spíš dost zajímavým způsobem koroduje. Aktuálně tedy pod rukama brazilského producenta, kterým je Marcelino Metebala. A tenhle producent si primárně vybírá k rozličným foodworkovým třeba nebo junglovým editům primárně profláklé hity, třeba co tam má Barbara Streisand, She's a Maniac a vlastně takové ty profláklejší šlágry. Ale ani v takových případech nejde o nějaký laciný tah, nýbrž o. Víte co, já tady nebudu všechno vysvětlovat, takže zapojte trochu představivost. Tu budete ostatně potřebovat i u následujícího tracku, takže vzhůru do pozdních osmdesátek a vzhůru k projektu Deadline Paranoia. Call it anything.

Posloucháte Call It a tohle byla zcela enigmatická čtveřice Deadline Paranoia, vynikající název, a jejich track Kali, který, ano, při náhledu do bukletu kasetového releaseu skutečně odkazuje na hinduistickou bohyni, zdravím Kitty. Deadline Paranoia za sebou nechali v pozdějších 80. letech asi 4 kazetové releasy a jediné hmatatelné info o tomhle projektu je, že čtveřice se nebála té volnější a v určité míře psychedelické povaze songu jít zcela naproti. Konzumace marihuany malou chvíli před skládáním nebo před nahráváním nebyla žádným tajemstvím. Výsledkem je, jak jsem říkal, silně enigmatická směska, ať už dubu, jazzu, zkrátka takových volných a roztáhlých kompozic, které jsou pak ještě dodatečně obehnané různými field recordings anebo nějakými smyčkami na kytary, na dechové nástroje a podobně. A co je důležité zmínit, tak souhrně veškeré jejich nahrávky před několika málo lety vydal skvělý nizozemský label Ongehort. Ten já si, jsem si do této doby evidoval spíš jako takový meditativní v úzovkách hodný label, tak jsem byl překvapený tímhle zařazením těchto dost divokých nocturnálních skladeb Deadline Paranoia. Každopádně posuďte sami, prohrabte se v tomhle unikátním střípku historie kazetové undergroundové kultury. Ráno na mě bliklo 111 eur, takže jde bohužel zároveň o trochu nákladný fetiš, ale představte si tohle z ohrané zahulené kazety, čistý bliz, 111 eur se v tu chvíli možná i dá. Zůstaňme teďka, ale každopádně v osmdesátkách, dáme si další raritu zmíněné kazetové undergroundové kultury a to bude to postpunková kapela Awake Mankind a hned v zápětí si k ní něco povíme a možná i přečteme. Call It Anything.

Tohle byly Awake Mankind, song Disappearing World z alba z roku 1984, nazvaného Freak. A jak tak poslouchám text skladby s již dost výmluveným názvem Disappearing World, tak jsem se rozhodl místo klasické erudice přečíst kus z pera oblíbeného autora Davida Attenboura, Ernesta Thompsona Seatona. Kapitola 7. Lovený lovec. Je to přírodní zákon, že lovec musí být dříve nebo později loven. Katuk a Liagu žili vesele na jaře a za časného léta. Nyní však se to změnilo. Katuk odešel na lov na volné písčité pobřeží, když v tom si náhle všiml, že je pozorován. Pozorován velikým, divným tvorem ve vysoké trávě na blízkém břehu. Stanul zaraženě jako pařez. Cizenec se na něho díval upřeně, bez hnutí. Bylo to velké zvíře, mnohem větší než on, bílé, s šedou hlavou a šedým hřbetem. Dobře bylo vidět jeho ohromnou a zavalitou sílu, zad a ramen a nepřátelský záblesk jeho hladových, žlutých očí děsil. Katugorova srst na hřbetě se zježila. Dal se na útěk. Vlk skočil za ním. V hlubokém sněhu by byly dlouhé vlkovy nohy hnedle vyhrály, ale na otevřené planině byl Katuk bezpečen. Lehce utíkal maje velkého bílého vlka v patách. Za malou chvíli měl lišák nervy v pořádku. Cítil, že je bezpečen na svých okřídlených nohách a měl nyní jednou starost. Zavésti vlka daleko od svého domova a od své rodiny. Avšak běda. V tom okamžiku se stala hloupá věc. Liagu zahlédla Katuga běžícího závodním tempem i vyšla na dynu, jak jinde dělávala, aby se rozhlédla a pomohla. Vlky byl blíže než Katugovi. Otočil se náhle a Liagu nadmíru překvapená pozbyla na vteřinu nervů a udělala, co nikdy udělat neměla a co by nebyla udělala, kdyby byla měla více času. Schovala se do doupěte a schoulila se poděšena k třesoucím se štěňátkům. V okamžiku byl otvor doupěte zatemněn velkou hlavou vlkovou. Začmuchal a lišky trnuly hrůzou. Vlky měl v pasti a hned se rozhodl k lehkému úkolu. Vyhrabat je. Úbohý Katuk trpěl všechna muka milujícího otce a manžela, když měl vidět, jak jeho miláčci budou vražděni a on jim nebude moci přispět na pomoc. Ach, bylo tak snadné hrabati v měkkém písku. Vlk by je měl brzy. Ale Liagin Put byl viru zdravý, když vybrala toto místo. Písek byl takřka meten na strany silnými prackami vlkovými. Dvě zamračené skály, to však bylo něco jiného. Vzdorujíce vlkově krvelačné hlavě snažící se dostat i vpřed. Stály vzpřímeny, nehybné, nepodmanitelné a starý vlk vyceněná čelist zuřil a marně bojoval zuby i drápy proti jejich chladné neúprosnosti. Úbohý Katuk vící na vzdáleném pahorku trpěl stejně jako jeho žena, ale jak tak pobíhal a skučil starostí, uvědomil si pomalu, že vlk je pořád ještě venku. Že bránek jejich brlohu je opravdu hlídána dvěma nepřemožitelnými strážci. Že jeho žena a jeho rodina jsou v bezpečí, mimo dosah přítomné hrůzy. Uklidněn klesl na prsa, aby si odpočinul a čekal. Viděl, jak se vyceněná čelist vzdal, zklamán a vyčerpán, rozloben a hladov, aby si hledal snaží kořist. Od té doby ho po mnoho měsíců neviděli. Tohle byly Awake Mankind a čtení z Ernesta Thompsona Seatona a následuje nahrávka rovněž z roku 1984, kapela Eternal Triangle.

Posloucháte 63. epizodu pořadu Quality Anything. Já už se blížím pomalu ke konci. Tohle byl New Wave-ový jam od nepříliš dlouho fungující kapely Eternal Triangle. Pokud jste někdy proposlouchávali méně známé desky například od Ultravox a lákala vás celá tahle králičí nora schovaná pod osamělým tanečním parketem, tak doporučuji se obrátit právě sem. Diskografii kapely Eternal Triangle máte hotovou za jediné podzimní odpoledne a já se s vámi rozloučím za tónu dubu. Jedeme v tom s kabelem už dlouhou dobu a zdá se, že není a doufám, že nebude cesty zpět. Tohle je nepsaná jamajská legenda Freddie McKay. Poslouchali jste Quality Anything a já vám přeji hezký večer, ráno nebo oběd a mír v zahradě.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu.
1: Na Rádiu 1.
0: Call it anything.
2: Reklama Rádia 1.
3: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meat Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meat Factory. Vstupenky a více info na meatfactory.cz.
4: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
5: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
6: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
7: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
8: Nové hlasy, nové pohyby, nové obrazy, nové formy. Experiment žije. Festival Příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
9: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
10: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
11: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
14: Reklama na Rádio 1.

0: Paní Tlučhořová.
1: No.
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, který prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pana Lábo se s ním dělal párkrát, jenom tady, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové je to blázinné herec, no v té televizi ten dneska jako je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Dobrý večer. Je 21.03.36 a začíná pravidelný pořad Zátiší. Od mikrofonu vás zdraví dnešní moderátor po dlouhé době Ondřej Formánek a mám tady skvělého hosta, jednoho z nejlepších českých ekonomů.
8: Ale
7: zároveň je to český datový ekonom, to bych chtěl zdůraznit, Petr Bartoň.
8: Já krásný tě vítám tady.
7: Krásný večer. Petr Bartoň je mým hostem již po několikáté a jsem za to rád. Zároveň ho můžete vidět potom v pořadu na YouTube, v úplně zbytečných zprávách, ale dost bylo sebepropagace. Já bych začal tím...
8: To není nikdy zbytečná.
7: To není, úplně. Ano, ano. A tak se k ní možná ještě vrátíme. Každopádně ceny ropy se dostaly nad 102, myslím teď dokonce.
8: 102, 106, 107 zhruba.
7: Brent 105 jsem koukal, no, 106, 107. Hmm. Prostě jsou nad $100 za barel. Uh-huh. A já bych začal takovou tím, že bychom si mohli definitivně vyvrátit nebo potvrdit takové zdůvodnění, které teďka prosazuje Donald Trump, ale nejen on, i myslím si, že některé strany nebo politici z české vládní koalice, a to, že za to můžou Ukrajinci, kteří bombardují ruské rafinérie. Tak můžeš to jako ekonom potvrdit, vyvrátit?
8: No to je naopak, ne? Jakože, když vybombardují rafinérii, tak ta bude kupovat míň té ropy a cena ropy by měla klesnout. Takže jako za cenu ropy určitě nemůžou rafinérie, protože to bychom ten svět úplně obrátili, že by jakoby ta věc plynula z nádrží našich automobilů přes čerpací stanici, že by plynula do rafinérie. Tam by se z benzínu a nafty zpětně vydestilovala ropa a ta by se ropovodem poslala jakoby do toho zavřeného Hormuzu a teďka, když by tam jakoby tolik s těma vybombardovanýma rafinériema jich nebylo tolik, tak ne, prostě je to naopak.
7: Super, tak jsem rád, děkuju za to, že jsme se tohoto definitivně zbavili.
8: Ne, ale tak jako pokud někdo ví, jakou cestou jde ropa přes rafinérie do benzínu a naft a do našich aut, tak jako na to nepotřebuje fakt být člověk ekonom, nebo...
7: Ne, ale vždycky je dobrý, když máme autoritu, jako seš ty, která se k tomu vyjádří.
8: No dobře, ale to jsme na úrovni, jako jestli je nebe modré, nebo to, to jsme na úrovni jsme jako logiky základní školy. To...
7: Jsme tam. Tam jsme už nějaký čas.
8: Takhle, teoreticky samozřejmě ty chyby, v Evropě chybějící rafinérie odstavené samozřejmě ovlivňují nějakým způsobem cenu benzínu a nafty, protože když to změříme tím správným směrem, to znamená od ropného naleziště přes rafinérii až po ty naše nádrže na benzín a na naftu, no tak tam, vzhledem k tomu, že je teď menší výrobní kapacita a část jich byla odpojena, no tak potom menší množství v Evropě lehce vyrobitelného benzínu a nafty a naše nezmenšená ochota nebo snaha jezdit, tak potom logicky to má jediné řešení, když je menší nabídka a úplně stejná poptávka, no tak halt je větší boj mezi jednotlivými motoristy, motoristy s malým m, podotýkám, a tím pádem mezi sebou vlastně vysoutěží tu vyšší cenu pro ty rafinerie. To není jako, že oni si nasazují cenu. To jsme způsobili my, že chceme pořád stále více jezdit, že ani ty vysoké ceny nás dostatečně neodradily od toho jezdit a to skutečně má v ekonomii termín, že jako teď vlastně jde o destrukci nějaké poptávky. Ta vysoká cena má destruovat nějakou poptávku, protože když se jakoby zdvojnásobí cena něčeho, ale nebo takhle, když ubude něčeho na polovinu, co je na prodej, ale kvůli třeba hrozbě nebo počátečnímu růstu cen, potom toho chceme o polovinu méně, no tak ta cena potom nemusí vůbec narůst.
7: Jasně.
8: Jediný důvod, proč roste cena čehokoliv, je, že to, o kolik ubylo k dispozici té věci, byl větší skok, než o kolik ubyl naše choutka potom.
7: Jasně.
8: To znamená, jakoby, ano, evidentně ještě, a to není něco o českých motoristech, to je obecně, můžeme říct tady v Evropě, byť i tady jako jsme součástí nějakého světového trhu s benzínem a naftou, protože i ty částečně dovázíme do Evropy, ale řekněme to hlavní, co teď projíždíme v našich motorových vozidlech, je v Evropě vyrobeno. A tam, když toho pořád chceme kupovat ne tak moc zmenšeně, než okolik ubyla ta kapacita těch rafinerií, no tak potom ta cena musí logicky růst, ale je to náš boj o ten zbývající benzín a naftu a ne, že rafinerie se tak jako koukla z okna a řekla si, tak my jako schválně využijeme té situace, že ty lidi to potřebují, tak zvedneme cenu. Ty lidi to vždycky potřebovali. Pokud mohla bývala rafinerie zvednout ty ceny v minulosti, tak už by to dávno udělala. Jinými slovy, ona už tehdy zvedla na to maximum, akorát teď, když jich je méně, no tak je větší fronta lidí, čekajících na bráně té rafinérie, že si chtějí koupit zrovna od ní tu vyprodukovanou naftu a benzín, no a vzájemně se přeplácejí.
7: No, každopádně ten skok teďka, za poslední měsíce ty ceny zvýšily asi, co jsem tak koukal, 15-20%. Ropy jsou souvisí mimo jiné s tím, že Husium se povedla úspěšná ofenzíva teď okolo 11. září, kdy se jim podařilo uzavřít mimo jiné průliv Bab al-Mandeb, který propojuje Indický oceán s Rudým mořem a tam nechtějí propouštět tankery se saudskou ropou. Zároveň se jim, myslím, podařilo zaútočit i dokonce na ten ropovod, který vede napříč arabským poloostrovem ze Saudské Arábie právě k tomu pobřeží Rudého moře.
8: Neboli zatím se mohla Saudská Arábie se svou ropou částečně vyhnout nutnosti proplouvat tím uzavřeným, neuzavřeným Hormuzem, protože to přečerpala přes celý ten, to je asi 1200 kilometrů, ten ropovod a napustila tu ropu do lodí v tom Rudém moři, to znamená v té druhé nohavici, když se podíváme na mapu, tak nalevo od toho arabského ostrova, poloostrova, na rozdíl od té pravé nohavice, kde je ten Hormuz.
7: Jasně, přesně tak. A tam je problém, že my jsme se o tom krátce bavili těsně před začátkem vysílání, že on pořád je možnost samozřejmě odtamtud z toho Rudého moře vyplout směrem jakoby vzhůru na sever nebo severozápad skrze Suezský průplav. Jenže Suezský průplav umožňuje proplout pouze lodím, které mají jako do 25 metrů potřebují ponor. Ty supertankery, které Saudská Arábie hodně používá, potřebují víc, takže pro ně je Suez malý.
8: No dobře, ale tak jsou i menší, to, jo? To je jako, že když máte tady tuhle omezenou, no tak fajn, tak ale prostě to rozdělíte jako, do těch menších, to znamená...
7: Údajně to hraje roli.
8: Hraje to určitě roli, ale to jenom znamená, že jste o něco zdražili tu dopravu, protože to musíte rozsekat do trošku menších lodí, které se vejdou do toho Suezu. No ale tím paradoxně uvolníte kapacitu těch supertankerů pro jinou ropu. To znamená, jakoby ano, znevýhodní to trošku tu suezskou ropu na tom trhu, pořád je to ale lepší zaplatit o něco víc za tu dopravu těmi menšími tankery, to není malý tanker, to je jenom trošku menší
7: určitě,
8: než nevyváže to vůbec, jo, to je prostě, jsou skutečně miliardy dolarů, které jako ztrácí za tu dobu, než opraví ten ropovod, a to, že připlatíte pár milionů za ten tanker, tak to jako už jsou relativně drobné. A jak říkám, o to více zbude těch největších tankerů na jiné cesty a tím pádem zase jiná ropa, tam, kde můžeme nasadit ty supertankery, bude o něco levnější. Ale obecně s těmi tankery je problém, protože logicky část jich je uvězněna historicky zatím Hormuzem, byť tam v posledních měsících se zjišťuje, že spousta z nich se naučila to projíždět na černo, tím, že vypnou ten transporter a tím pádem jsou blbě dosledovatelní nejenom pro mezinárodní statistické úřady, které samozřejmě bedlivě sledují ty informace o těch tocích ropy, ale i pro ty potenciální útočníky, což je celý smysl. To znamená, když teď v posledním reportu Mezinárodní energetická agentura dopočítala podle jako jiných dat, kolik asi proplouvalo, tak vidíme, že nejsme samozřejmě zdaleka na těch předhormuzových nebo předkrizových úrovních, ale je to jeden z faktorů, proč ta cena ropy, kterou jsme tady začali, proč poklesla téměř až na předkrizovou úroveň v jeden moment, nějaké měsíc, dva zpátky. A částečně je to i důvod toho, proč teď nevystoupala ještě ani na ta maxima, která jsme viděli někdy v květnu, což je vlastně paradox, protože všichni ti virozvěstové zkázy říkali, no tak když jedna nohavice zavřená, to znamená ta hormuzka, když nás dostala na ropu Brent za 115, no tak teďka, když se zavřela ještě ta druhá a vybombardoval se ten ropovod, který k ní vede, no tak teďka začneme na těch 115 a půjdeme vejš. A přitom zatím pořád ještě na těch 115 nejsme. To znamená, že jako má to různých příčin, že zatím ještě stále, i když oficiálně je víc zavřených cest, tak pořád jsme se ještě nedostali na ta maxima z května. No a jedna z příčin je právě tady tohle proplouvání, že v některé dny až třeba polovina toho normálního předkrizového množství se dostane přes ten na tajňačku, takzvaně tím průlivem, což určitě pomáhá. Teď logicky nepomáhá ten ropovod, ale zase jakoby dobrá zpráva je, že oni zaútočili primárně na pumpy. Protože zprovoznit pumpy je logicky bude trvat mnohem déle než samo o sobě. Když zaútočí na ten ropovod jako takový, tak ten se dá jakoby zaflikovat relativně rychle. To znamená, kdyby tam ho rozstříleli třeba jako řešeto při nějakém náletu těch dronů, tak samotný ten ropovod by se dal celkem rychle opravit. Proto se útočilo hlavně na ty pumpy. Nevyřadili všechny, ale jakoby výhoda v té krizi, nebo dobrá zpráva v rámci těch špatných zpráv je, že už sflikovali ten ropovod jako takový, to znamená, ono jim může teď už něco téct. Akorát problém je, že ještě nedoopravili ty pumpy a to znamená, že může ta ropa téct pomaleji. Ale čekají, že v rámci hodin či maximálně nízkých dnů, jednotek dnů, se dostanou na polovinu kapacity, to je maximální, což jako samozřejmě pořád polovina je hodně málo, ale nebude to trvat jakože 6 týdnů, o kterých se stále mluví na tu opravu, to nebude, že jako 6 týdnů to budeme na nule a potom konečně to jako spustíme s mažoretkama a už zase tečeme, ale postupně se bude zvyšovat ten průtok s tím, jak budou zapínány více pump. Protože halt na ty tlaky a na tu rychlost té ropy potřebujeme čím dál víc pump a teďka, když jedou jenom s pár pumpava, no tak ty to neupumpují dostatečně rychle, ale jakoby ropovodem už něco téct může.
7: A předpokládáš, že ty ceny už nepůjdou podle tvého odhadu výše, anebo... No tak... že se bude nějakým způsobem opakovat scénář, který fungoval
8: takhle,
7: na jaře.
8: Samozřejmě pokud dojde k nějakému zase dalšímu zhoršení, no tak jediná cesta je nahoru, ale jakoby, kdyby to skutečně bylo tak, že má ta cena ropy zohlednit tu novou situaci s tím vybombardovaným ropovodem, no tak už by jakoby skočila teď přes těch 115, nebo byli bychom na nových takzvaných rekordech, aspoň za jakoby novou dobu. Pořád nejsme na nejdražší ropě v historii, když to, protože zase musíme to přepočítat všechno na inflaci, na hodnotu dolaru a tak dále. Třeba v roce 1980 v dnešních penězích byla ropa za 150.
7: Aha.
8: To znamená, pořád ještě nejsme, jsme na dvou třetinách, řekněme, té tehdejší reálné ceny ropy. A jenom to máme všechno jakoby zkresleno tím, že, a média jsou za to samozřejmě vděčná, protože každý rád reportuje o rekordech, ale ten rekord je v současnosti pořád jenom kvůli tomu, že to měříme ve znehodnocených jednotkách, ať už mluvíme o korunách, nebo o dolarech, nebo o čemkoliv. Halt prostě dneska si za jeden dolar toho koupíte nesrovnatelně méně než v roce 1980. No a tím pádem, jako ano, to číslo je blízko nějakým historickým rekordům, ale to neznamená, že je ropa nejdražší jako taková. To znamená, ano, cena ropy může ještě stoupnout na těch dnešních 106, nebo na těch 110, nebo možná, že překoná ten květnový maximum, květnový rekord, ale znamenalo by to, že by museli přijít nové špatné zprávy. Ty současné špatné zprávy už byly zaceněny a nedostali jsme se před ten rekord. Ale tady je jeden důležitý jenom jakoby poznámka pod čarou. Každý posluchač, který nás poslouchá, si může okamžitě vyjet, stačí to zadat do Google a okamžitě mu vyjde nejrůzněji barevné grafy o vývoji té ceny, protože teď, která stránka nesleduje v reálném čase vývoj ceny ropy, tak jakoby nebyla. Ale v tom je drobný problém. A potom, a co je důležité, potom se na to podívá politik nebo nějaký, řekněme, ekonomicky méně připravený komentátor a řekne, no, ale když byla ta cena takováhle v minulosti těch 106 třeba, kterých máme, no tak cena benzínu a nafty v Česku byla mnohem nižší. A jak to, že teď, když máme jakoby stejně drahou ropu jako předtím, jak to, že ta cena je vyšší? Aha, tak to budou teď ta hitovka nových regulí nebo nových regulací vlád a teď to jsou ty ošklivé rafinérie, zatímco předtím to údajně byly ty ošklivé stanice čerpací, které nám to údajně měly zvyšovat.
7: Jasně.
8: Protože jakoby je nenapadne žádné jiné vysvětlení, než že to je ta jedna transformující věc. A potom se používá ten argument, OK, v Rusku jich ubylo, takže teď musíme halt nějak částečně i ošetřit toho ruského automobilistu. To není tak, že by z Česka tam jakoby chom přímo nebo z českých rafinérií dopravovali benzín nebo naftu, ale halt prostě ten ruský automobilista nebo respektive Vladimír Vladimirovič, aby se mu ruský automobilista nebouřil v těch obrovských frontách, které jsme viděli v médiích, tak někde nakoupí ten benzín a naftu, hlavně naftu.
7: No, jasně. Třeba v Maroku, teď tam nakupuje.
8: No, jasně. A tím pádem ten, kdo teď v tom Maroku odebíral, se musí místo toho podívat někde jinde, protože mu to tam v tom Maroku a jinde vykoupil Vladimír Vladimirovič a tím pádem začne odkupovat od někud jinut. No, ale ten, kdo doteďka nakupoval tam od někud jinut, se musí podívat jinam. To znamená, takovýmhle Jasně. přískoky vlastně velice nepřímo, řekněme na 4-5 různých skoků, i my, naše rafinérie, vlastně teď musí řešit, stejně jako všechny ostatní zbylé evropské rafinérie, ten úbytek té kapacity. To je jeden z těch příčin, tu už jsme o tom mluvili na tom začátku, no ale druhá příčina, ta je jakoby, řekněme aspoň pro nerda ekonomického zajímavější, a to je ta, že ta cena, kterou vidíme, ta burzovní cena, těch 106, je čím dál víc vzdálená od reálné ceny, za kterou se dneska dá ta ropa pořídit. Jedna celkem jednoduchá příčina je, že ta ropa to nenakupuje na burze s tím, že to je ropa někde tam na arabském poloostrově a příští čtvrtek si ji přijeďte vyzvednout. Ona samozřejmě musí zaplatit za tu dopravu. A teď pronájem té lodi ještě před pár týdny, toho tankeru, typicky velikého, stál $100,000. Dneska stojí 1,000,000. To znamená, máme desetinásobný nárůst v ceně té dopravy, kterou nikdo jako neřeší. A samozřejmě ta rafinérie to musí zaplatit i s tou dopravou, protože ona tu rafinérii má v Kralupech a v Litvínově, nikoli na Arabském poloostrově. Jasně. Tak to je jedna věc, co se zapomíná, co se teď jakoby změnila. Je potřeba připočíst k těm nákladům na tu výrobu a to, když potom počítáme tu, nebo když nějaký statistik potom od stolu počítá tu takzvanou krakovací marži, nebo ten crack spread, když by si to chtěl někdo vygooglit, no tak ano, když porovná to, za co teď ta rafinérie prodává benzín a naftu těm odběratelům, kteří to potom nám maloobchodem prodávají, no tak ano, podle těch oficiálních dat, když to srovnáme, tu prodejní cenu od rafinérie benzínu a nafty, a porovnáme to s tou burzovní cenou, což musí ten analytik dělat, protože on nemá, to jsou tajné informace, za kolik ta rafinérie skutečně nakoupila. Ona samozřejmě zveřejní, za kolik prodává, protože chce to prodávat, tak jako dá nabídku a pojďte si a choďte si, za tolik prodáváme dneska tady u Vjezdové brány do naší rafinérie, vydáme benzín a naftu za tolik a za tolik. Čili to, na to data máme, to jsou reálná data. Ale to, za kolik ta rafinérie to nakoupila tu ropu, to samozřejmě ví jenom ta rafinérie a často ne úplně všichni v ní, že jo? To prostě velice střežené obchodní tajemství. A tím pádem on nemůže ten analytik spočítat tu skutečnou crack spread nebo tu marži takzvanou. On musí vycházet, že to porovnává právě s tou burzovní cenou, no a ta se teď halt více liší od té reálné, co musí ta rafinérie zaplatit, částečně třeba kvůli těm nákladům na dopravu. Částečně to samozřejmě ovlivňuje i náklad na to zpracování, protože logicky ta rafinérie, to je ta kádinka destilační, kam přiteče ta ropa a v různých výškách té kádinky se odebírá tu benzín, tu nafta, tu letecký benzín a tak dále. No aby tohle všechno muselo fungovat, tak tu kádinku musíme zahřát.
7: Jasně.
8: Logicky je to takový hořák, jako si pamatujeme z hodin chemie. Akorát ten hořák většinou není jako, že to jsme neřešili odkud, najednou ten hořák, prostě měli jsme takovou tu oranžovou bužírkovou gumovou hadičku v těch školách, v těch laboratořích a tam prostě něco tam hořelo, asi zemní plyn, jako máme normálně na spřáku. Akorát jako to už je jedno, čím to zahřeje tu kádinku, ta rafinérie, buď to zemním plynem, nebo ropou, když už tam jede ropu, no tak může spalovat nějaký derivát z ropy a tak dále. To je úplně jedno, protože ceny plynu narostly dokonce ještě víc než ceny ropy. To znamená, do té marže se nutně logicky odráží nejenom ten jakoby vstup té dražší ropy vůči tomu výstupu, ale i to, že tu kádinku zahřívá dražšími energiema. To znamená, jako ano, čistě technicky, ta marže, v úvozovkách marže, jakoby narostla, ale to neznamená, že narostla nějaká ziskovost. A bohužel potom ten politik zneužívá to, co tady vyvolal už předtím v té svaté válce proti maržím, že marže rovná se zisk.
7: Jasně.
8: Když jsou vyšší marže, tak na tom někdo vydělává, pojďme to zdanit. A má tady politik precedence minulé vlády, to bylo zase ta windfall tax, takzvaná daň z nepřiměřených zisků nebo neočekávaných zisků. Takže jakmile jednou jakoby stanovíte ten precedens, že je normální hlídat někoho, jestli náhodou nemá nějaké zisky, a když je má, no tak mu tam napaříme nějaký flaster, nějakou daň, no tak to zase pokračuje v tomhle tažení. Akorát, že jenom tím, že naměříme větší marži, tak to neznamená, že tam skutečně ten zisk je. Jasně. Jenom to znamená, jako on tam může být nějaký navýšení zisku, já to nepopírám. Když je méně rafinérií, jak jsme říkali na začátku, a teď je větší fronta u jejich bran na ten benzín a naftu, no tak logicky, aby se takzvaně dostalo na všechny, jo? Protože nechcete jakoby hned prodat všechno v první vteřině a jako potom přijdou další a řeknou, no ale na vás už nezbylo. No tak, aby to nebylo, že jako na vás už nezbylo, protože to děláte hodně nešťastné a naštvané odběratele, no tak abyste zabránil tady ten, tomu naštvání těch odběratelů, no tak halt trochu zvýšíte tu cenu, aby nedocházelo k té naštvanosti a těm neuspokojeným těm. Jasně. Čili ano, částečně se to může odrážet i ve vyšších jakoby ziscích těch rafinerií, ale prostě ta marže jako taková, jak se měří, tak nám potom vůbec nic neřekne. Jasně. To dokonce může v situaci být, že i při vyšších maržích on má dokonce nižší zisky, než měl předtím. Právě kvůli těmto nárůstu cen a nárůstu nákladů hlavně. Výrobný, no a poslední, jasně, říkám, není to jenom ta energie, co musíte spálit na zahřání té kadinky, nejenom to ten dražší doprava, ale i ta cena, ta vlastní cena ropy. Pokud říkáte, tu, ne, já tady nehraju jakoby na burze, protože to je burzovní cena ropy, je tam spousta účastníků, kteří nikdy tu ropu ani nebudou odebírat, prostě jenom nakoupí kontrakt a až by došlo na to, že jako dobře, tak za 40 hodin vypršel ten kontrakt a přijete si pro tu ropu, no tak ta burza to automaticky překlopí zase do kontraktu na další měsíc. Takže to jakoby neodpovídá nutně té ceně, za kterou, nehledě na tu dopravu a na ty náklady zpracování, za kterou ty rafinérie můžou nakupovat tu ropu, a ta je často vyšší, než je ta burzovní cena.
7: Jasně, jasně. A když jsi zmínil už, čím bychom mohli zahřívat tu kádinku v té rafinérii, tak bychom se mohli dostat k mnohem ještě z toho pohledu závažnějšímu a zajímavějšímu tématu, tady uzavření obou nohavic, jak říkáš, kolem arabského poloostrova. A to jsou jiné věci než ropa. Mm. Znamená zemní plyn a věci, které se z něj dají vyrábět. Mm. Třeba si hnojiva, předpokládám, mimo jiné.
8: Hnojiva a plasty, jsou to hlavní dvě. No. Tady jenom chci upozornit, jakože to neznamená, že všichni musí vyrábět tyhle věci z toho plynu. Jo, jakože ano, spousta věcí se dá vyrobit z metanu a etanu, ale prostě pořád jsou to uhlovodíky a víme, že ropa a plyn většinou žijou spolu tam někde pod zemí a prostě to jenom čerpáme jinýma dírama z toho podzemí a tím pádem i na chemické úrovni jsou navzájem nějak transformovatelné. To znamená, ano, v některých zemích, které nemají dobrý přístup k plynu, tak můžou ty věci vyrábět i třeba z ropy. Ale je pravda, že ty věci, které teď chybí spoza toho Hormuzu, tam byly primárně vyráběny z plynu a nikoli z ropy. No a teď je problém, že ta cena plynu...
7: Pardon, že do toho vstupu jenom taková poznámka. Teď bylo, včera vyšlo na Sky News, tam mají jako moc hezký, je to i na YouTube, takový analýzy. Prostě kolem ropy, kolem Hormuzu, kolem vývoje cen. A je to, tam zmínil jejich oblíbený komentátor, že třeba ta výrobna v zásadě zemního a teda takhle, to místo, odkud se produkuje nejvíce zemního plynu, což je v Kataru, ano. Teď jsem zapomněl, jak už se to jmenuje,
8: netuším. Omlouvám se.
7: No, věděl jsem, to je jedno, nebudu to tady hádat. Každopádně tohle, že je to nejdůležitější.
8: Co doména, což růže nebýt růží, méně by snad vonila.
7: Ano, ano, Shakespeare. Tak se je to vlastně z toho, z pohledu tady toho, ze Sky News, tady toho odborníka, je to patrně možná jako energeticky, nejdůležitější energetický zdroj na zeměkouli, teďka funkční. Takže můžeme s tím souhlasit nebo ne, ale už
8: no to jistě, jo, ale problém je, že
7: a teď se z něho moc ta energie tam, no právě, nedostává. No, právě.
8: Jakoby, dostat spoza Hormuzu plyn je ještě těžší dneska, právě, než ta ropa, protože ta ropa aspoň má nějaké vývěvy, které jakoby obejdou ten hormuzskou úžinu jako takovou, ale plyn nějaké taky má, ale jich méně. To znamená, jakoby teď ten problém s tím plynem není jenom v tom, že zasahuje i do dalších věcí více než v té ropě. Ten primární problém s plynem, i kdyby nakrásně vzrostla cena plynu stejně procentuálně jako toho té ropy, no tak tady v Česku nás to ovlivní víc, protože plyn, který se vytěží, a řekněme, že se zdvojnásobí jeho cena, tak co to udělá s cenou plynu v České republice? Taky se zhruba zdvojnásobí. Samozřejmě může tam být zase ten argument s tou dopravou, může se víc než zdvojnásobit, ale prostě plyn je plyn, s tím se nic nedělá. To znamená, 100% v Česku používaného plynu je, pochází z plynu. No, když to takhle jakoby řeknu. Když to u toho benzínu a nafty, který nás zajímají, tam jenom odhaduje se zhruba nějakých 10, maximálně 20% té ceny benzínu a nafty, je ropa. To znamená, když by se zdvojnásobila cena ropy a nic jiného by se ne... Čili bychom kádinku zahřívali stejně drahým, to tam by nebyly žádný další náklady, no tak zdvojnásobení ceny ropy, i kdyby ropa byla 20% ceny benzínu a nafty, no tak to bude jenom k 10%. Takže jakoby, jo, to je jako 100% na plynu versus 10% na, nebo no, vlastně ne, když by to bylo zdvojnásobení se, no tak jsme u 20% podílu na, teď jsem se zamotal, tak by se zdražilo o 20%. Když by se zdražilo, protože by tam bylo ještě jednou ta 20%. No ale prostě bylo by to mnohem méně než, než u toho plynu. Takže, a navíc, teda to jsme říkali, kdyby zdražil plyn stejně jako ropa, ale to tak není. Ropa zdražila v tom maximu, v tom květnu na nějakých 40-50% v tom maximu oproti před Hormuzem, kdežto plyn zdražil už tehdy nějakých 60-70, teď je na víc než dvojnásobku, takže oproti té ropě, která byla, řekněme, dvouhrbý velbloud, s tím současným hrbem pořád o něco menším než ten první květnový, no tak tady je to víceméně, to ani není ťava, protože ještě jsme neskončili ten jedno, nebo dromedár, jo? Jakože to není konec toho jednoho hrbu, protože pořád to víceméně roste. Ale je to jenom částečně cena plynu, jakoby celosvětová, co roste, ale tady je mnohem větší efekt té Evropy. To znamená, uzavření toho Hormuzu mělo menší vliv na cenu plynu světovou a větší na tu evropskou. U té ropy ty ceny jsou víceméně světové. Prostě ropa Brent je nějak klasifikovaná, má jednu jakoby burzu, kde se o to hraje a je to jakoby celosvětová cena. Není separátní cena nějaká burzou zjistitelná v Evropě. Samozřejmě ta reálná cena, jak jsme si popsali, kvůli těm nákladům na dopravu bude jiná, ale prostě je to jeden trh a tím pádem odečítáme tu celosvětovou cenu. U toho plynu je to, řekněme, regionální burzy. A to, co tady jsme si říkali, že je teď navíc než dvojnásobku oproti před covidu, před Hormuzu, tak tam to je evropská cena, která je částečně vedena tím nedostatkem plynu nebo sníženou nabídkou toho plynu v celém světě, ale potom jsou tam specificky evropské faktory. Hlavní mezi nimi je ta otázka těch nedostatečně naplněných zásobníků plynu. Ono to dávalo smysl nenaplňovat je nějakým zázračným tempem nebo rekordním tempem, protože když to všechno začalo, ono to shodou okolností začalo v momentě, kdy skončila v Evropě zima a měli se začít napouštět ty pozimně téměř vyprázdněné zásobníky. No a teďka logicky, když máte před sebou do 1. listopadu a jste někde na začátku března, tak máte víc než půl roku na to, abyste to nějakým způsobem donaplnil. A to není tak, že jako každý den musíte plnit na 100%, co vám ty trubky jako dovolejí, aby se to stihlo. Tam je nějaká možnost si to rozplánovat. No a když tady začala ta hormuzská krize, tak logicky dávalo smysl z pohledu toho naplňovače toho plynu do toho zásobníku, aby si počkal.
7: Jasně.
8: Kdo si počká, ten se dočká. Vždycky se očekávalo, že potom ta cena plynu nebude tak vysoká, anebo nejhůř, že už zase tak moc nebude růst. No a tím pádem, když ta Evropa paradoxně doplňovala pomaleji než jiné roky, no tak to bylo právě ta destrukce té poptávky, o které jsme tady mluvili v kontextu té ropy. A tím pádem, kvůli tomu sice plyn narostl, ale ne tak, jako narostl teď. Jasně. Když se to naopak všecko jakoby dohání. Protože teď musíme vytknout před závorkou českou situaci, abychom neděsili diváky. Česká republika v porovnání s ostatními evropskými národy má svoje zásobníky relativně naplněné. Jsme rozhodně v horní polovině naplněnosti v Evropské unii. Když to vezmeme za Evropskou unii jako celek, tak tam je pravda, že je to nejnižší naplněnost za poslední řekněme, 4-5 let. Pořád ještě to není horší než v tehdy v tom kritickém roce, který jakoby spustil nebo byl před zvěstí invaze na Ukrajinu, 21 a tak dále. Ale už se tomu jako jsme docela blízko. A minimálně za posledních několik let je to nejnižší naplněnost. A teďka, aby se to stihlo naplnit do 1. listopadu, jak předepisuje Evropská unie, tak teď už se fakt musí jakoby pumpovat na 100%. To neznamená, že teď všechen ten plyn, který je vtláčen do různých evropských těch nádrží podzemních, to jsou takové jeskyně podzemí, které si můžeme představit, spousta z nich je na Jižní Moravě. No a teď to neznamená, že se tam teď ten plyn, který je tam vtláčen, je ten drahý plyn. On klidně může být plyn, který byl před nakoupen na dodávku teď v srpnu, v září, ale mohl být už podepsán kontrakt, zaplacen a tak dále už někdy třeba v červnu. Za tu jakoby zářijovou cenu v červnu.
7: Jo.
8: Kolik stál zářijový plyn, když se kupoval v červnu?
7: Jasně.
8: To znamená, nemusíme se děsit. Fixovaná
7: cena nějaká.
8: Ano, to jako všechny, vlastně takhle, všechny tady tyhle ceny, o kterých se bavíme, je nějaká cena v budoucnosti.
7: Jo.
8: Jo, to znamená, i ta ropa je typicky, co jsme se tady bavili, těch 106, je cena jakoby k dodávce příští měsíc nebo něco takového. A když vyprší ta, dojedeme na konec měsíce, tak se to automaticky přerolovává na, jako, že to, když máte vlastně nakoupeno jak jakoby jo. akcie na zářijovou ropu a už jsme přišli na konec září, no tak se přepíše jakoby na těch akcích na tu ropu, co máte, se přepíše září na říjen a platí to jakoby na ten říjen. Zvlášť těch, kteří nechtějí skutečně odebírat a jenom jakoby hrajou tu burzu. No a tím pádem ne všechen ten plyn, jak říkám, je teď vtláčen ten dražší, ten nesrovnatelně dražší, ale velká část určitě ano, protože ten, kdo neměl z toho června nakoupeno dostatečně a právě spolíhal na to, že potom touhle dobou ta cena bude nižší a ihle ona je vyšší, no tak potom, když každý, tak nebo když spousta lidí takhle v Evropě spekulovala, no tak i kdyby toho plynu neubylo, tak by ta cena musela narůst, protože teď každý najednou jakoby zvýšil tu poptávku, protože si potřebuje doplnit ty svoje zásobníky.
7: Jasně, jasně. Tady je hrozně zajímavý, jak jsi zmiňoval ty zásobníky. My jsme o tom mluvili v tom mým podcastu a mě to teda překvapilo. Já jsem, a nevím, myslím si, že možná spousta posluchačů to taky neví, že ty jeskyně, o kterých ty mluvíš, který se tady zmiňoval, já jsem myslel, že ty zásobníky plynu, zaprvé, že řada z nich budou takový ty velký nadzemní koule, jako je jedna, myslím, někde v Libni, libenský plynojem. A pak jsem si říkal, že podzemní zásobníky, že to bude něco, co je prostě uměle vybudováno. A ono to tak není.
8: To by bylo strašně drahý. Jako ten plyn, aby to bylo dostatečně malý, tak by musel být hodně stlačen a tím pádem potřebujete hodně silnou ocel nebo něco možná ještě pevnějšího na to, aby to tam jakoby udržel ten stlačený plyn. On samozřejmě nějakým způsobem stlačený je, ale pořád při těch objemech, co potřebujeme, protože my prostě českou zemu, a to je situace ve většině evropských zemí, zejména těch, řekněme, na sever od Alp, prostě nemají šanci průběžně se uzásobit přicházejícími trubkami, ať už z moře, z nějakého toho terminálu na vyprazňování těch tankerů na ten zmrzlý, to znamená zkapalněný plyn, a potřebujou ty zásobníky na doplnění toho, té zimy. Přes léto se může i průběžně uzásobovat, protože tam lidi netopí a tak dále. No, takže potřebujeme ty zásobníky právě na to vyrovnání, na tu zimu toho naplnit, a to je takový množství plynu, že to by se asi nikomu nevyplatilo. Jednak kdyby to bylo nad zemí, no tak budou jistě v Česku tradiční nimby, protesteři proti tomu, protože my tady nechceme plynojem, protože to kazí pohled tady na naši zahrádku a tak dále. A jinak by to bylo dost jako drahý to vybudovat, celý to opláštění, bylo by to jako obrovská stavba sama o sobě, která jako zase tolik jako by to ziskový není. ten, ten plyn, jo, při těch objemech a tak dále, to znamená rozpočítat to, aby se to nevyplatilo, a tím pádem se využívá různých podzemních míst, samozřejmě je tam těžký geologický průzkum, aby to nikde neutíkalo, ale on ten plyn, to není, že by jako se zastavil o nějakou žulovou stěnu v tom podzemí a jakoby, že ta žula nám udělá ten ekvivalent té oceli, ze které bychom postavili tu nadzemní jímku na ten plyn. Ta nejlepší geologie pro tyto nádrže, řekněme, nebo ty zásobníky, je paradoxně porézní hornina, která jakoby nasaje ten plyn, čili je to vlastně, jakoby, řekněme, něco opak jako toho frakování. Jakoby houba, která do těch jakoby, prostůrků mikroskopických mezi těmi kamínky, které tvoří tu horninu, je schopna absorbovat ten plyn a potom ho zase postupně jakoby, odčerpávat. Jo? Takže je to, řekněme, z rychlíku to můžeme připodobnit tomu frakování, který je právě získávání té ropy rozpuštěné v těch mikrobublinkách mezi v té zase jiným typu horniny. A to právě souvisí s tím, že je nebezpečné, jak hodně přepumpovat takový zásobník. A to tady byly snahy, když na začátku té invaze na Ukrajinu, tak potřebujeme naplnit ty zásobníky jakoby co nejvíc, protože
7: vlastně, dobře, jak to
8: dojde plyn a tak dále. No, ale to uděláte jednou a ten příliš vysoký plyn vám poruší tu strukturu morfologicky toho kamene nebo té horniny, která to nasává. No a po druhý už to tam vůbec nenapumpujete, nebo to bude mít menší objem, a nebo to začne mít problémy technického rázu. A stejným tak způsobem, nebo stejným způsobem nemůžete to vyčerpat příliš. Ten tlak nemůže být ani příliš vysoký, ani příliš nízký, musí být v nějakých závorkách, aby to neporušovalo tu horninu jako takovou.
7: To je hrozně zajímavý. To znamená, že to, že my máme teďka vlastně relativně malé zásobníky plynu, tak to víceméně vychází z toho, že jsme neudělali dostatečný geologický průzkum, kde jinde pod zemí by se to dalo.
8: No to není jako k z nedostatku příležitostí. To je z toho důvodu, že zatím nebyl nějaký zásadní, jako řekněme, strategický důvod mít ty zásobníky větší. A taky jako zase i vybudování toho zásobníku je obrovská investice, která něco stojí, to si zase jako většina politiků neuvědomuje, prostě řeknete, dáte příkaz, zrobte zásobníky a najednou budou zásobníky, ale každý tohle znamená obrovskou investici, která se vám musí vyplatit ve smyslu, že se vám musí zaplatit aspoň po dobu trvání té, řekněme, půjčky nebo co jste si na to vzali, protože nikdo neinvestuje svoje vlastní peníze, protože nemá, prostě všechno musíte zaplatit tou půjčkou od té banky a aspoň prostě v rámci nějaký dohledný době 10-20 let musíte být schopni to splácet a splácet to z toho zisku, který z toho budete vygenerovat, to znamená takový ty představy o tom, že zisk to je jenom jakoby to, co přijde automaticky majiteli, tak on musí z toho zisku splácet ty svoje půjčky a tak dále, jo? To znamená, samozřejmě záleží, jak ten zisk počítáme, můžeme mít zisk jakoby před splátkama půjček nebo před daní a tak dále, to už je trošku jako definiční věc. To není tak, že jich máme, takhle, my jich nemáme málo, jo? Jsou země v Evropské unii, které mají třeba jenom pokryjí těma svýma zásobníkama jenom třeba 1% celoroční potřeby. My jsme někde pod polovinou, tuším, nebo někde kolem poloviny zhruba. Je pravda, že máme trošku menší, ale záleží, s kým to porovnáme. Máme celkem hodně na evropské poměry, ale problém je, že když to porovnáme třeba s takovou Belgií nebo Holandskem. Holandsko má velký, protože Holandsko spousta toho plynu do Evropy přijíždí do Holandska, to znamená, ona potřebuje ty zásobníky čistě na vyprázdnění té lodě, než ten plyn pošle třeba k nám. Jo, to znamená, my teď máme třetinu toho rozmrazovacího terminálu v Holandsku skrze ČES, to byla jedna z těch jako velkých vlajkových lodí, že konečně my, byť suchozemská země, máme jeden z těch terminálů. Jo. No ale to takhle, to je zase, když už teda tě bavilo to ta houba geologická, která nasává ten plyn. Tak další zajímavost, o který se moc neví, jak se liší ta doprava toho plynu, který nakoupíme někde ve světě a potřebujeme dostat k nám, od té ropy. U ropy platí, že konkrétní atomy, konkrétní molekuly, které si nakoupí, dolezou tím ropovodem jako housenka, je to přesně naměřený, ten správce ropovodu ví, že teď mezi kilometrem 3,6 a 6,8 je housenka, kterou si koupila česká rafinérie, a on ví, jakým tempem to pokračuje, většinou to je tempem chůze, nebo o něco větším než běžná chůze.
7: Takže představa, že to je něco jako téměř vodovod, je absolutně mylná.
8: No, takhle, strašně záleží na té ropě. Třeba venezuelskou ropu, která teďka těžkou. Začala znova proudit do Spojených států, tu jako možná dynamitem rozpohybujete, jo? Jako, ano, samozřejmě to jde. A ropovodníci potřebují nalubrikovat tu ropu, vlastně ji obalit něčím, aby to vůbec proklouzávalo. Protože kdybyste do toho ropovodu dal tu venezuelskou ropu jako takovou, tak vám to udělá blb a celý se to zablokuje a se zbíječkou, nebo ne se zbíječkou, vlastně. Ale s nějakou lopatkou to musíte začít jako vybírat. Zatím, to znamená, oni mají metody.
7: Frakovaná, břidlicová.
8: Jasně, a třeba i z toho arabského polostrova ta teče jakoby lépe, ale občas se tam musí taky něco přimíchat. To znamená, ty housenky jsou oddělené mezi ty jednotlivé housenky, když jakoby dojde ta objednávka z české rafinérie a teďka má přijít do toho ropovodu zase housenka třeba jiné ropy pro nějakou německou rafinérii, teďka se bavíme o tom ropovodu pod Alpama, tak se tam dá mezi ty dvě housenky troška nějaké vodičky, která jako bude monitorovatelná, a tím pádem u toho ústí toho ropovodu vidíte, a tady dotekla ta ropa pro Česko, a teďka tím pádem jako přehodíme tu výhybku do jiné kádinky, protože po té modré vodičce, řekněme tomu, začne týct ta německá housenka, nebo do Německa určená housenka, která potřebujeme dát zase jakoby na té vyhýbce v tom Ingolstadtu do té německé větve.
7: Jasně.
8: A problém je zejména, když to jsou stejné ropy, tak mezi to potřebujete dát tu vodičku. Když to jsou dostatečně odlišné ropy, tak nepotřebujete vodičku, protože ten systém už pozná, a tady dotekla světlá ropa, začne týct tmavá ropa, tak to je už proto Německo. Ale klíčový je, že na rozdíl od toho plynu, to jsou skutečně ty konkrétní molekuly, které si někdo objednal, a ty mu skutečně dojedou do té rafinérie. U toho plynu jednotlivé housenky plynu v tom plynovodu neoddělíme nějakým modrým plynem, ekvivalent modré vodičky mezi těma ropovejma housenkama, protože na rozdíl od té ropy, tak má plyn tu blbou vlastnost, že je rozpínavý a že se smíchává. To je ten slavný, čím vždycky základoškolský nebo středoškolský studenty okouzlujeme, nadechněte se, držte to, a jaká myslíte, že je pravděpodobnost, že teď v tom dechu, který máte v sobě, máte aspoň jednu molekulu posledního dechu Julia Cezara.
7: Aha.
8: A ta pravděpodobnost je téměř jedna.
7: Zajímavé.
8: To je kvůli tomu, že od té doby už uplynulo dostatek času, aby...
7: Že se rozptýlil.
8: Takhle. Jakože...
7: Ty molekuly, ano.
8: A už jsou tak, a ty molekuly jsou tak malinký, to znamená, v tom posledním dechu Julia Cezara jich bylo tolik, že je víc těchto molekul roztříštěno po sobě, než kolik je molekul v jednom dechu.
7: Jo, ano.
8: Když to řeknu, jakoby, rozumím, čili je téměř jednotková pravděpodobnost, že, nebo 100% pravděpodobnost, že v našem dechu je poslední dech Julia Cezara a spoustu dalších věcí, které jsou dostatečně vzdáleny od nás. Jo. To znamená, v tom plynovodu, kdyby se to snažil někdo oddělovat, ty jednotlivé molekuly, tak by nebyl úspěšný. A tím pádem, když my si nakoupíme nějaký molekuly toho plynu, přijede námi objednaná zaplacená loď s tím plynem, tak ona

0: vaného a nemůžeme vědět, že k nám skutečně ty molekuly doplynou, protože kdyby teďka jsme se ho snažili skutečně otransportovat ten náš plyn, námi nakoupený molekuly, když bychom to jakoby z toho Holandska se snažili dostat, no tak v momentě, kdyby se to z té kádinky nebo z toho zásobníku otevřelo do tého plynovodu směrem k nám, tak se to hned promístí s těma ostatníma. Takže se to dělá tak, že my jakoby máme označkovanou, tady ten zásobník je ten český plyn, který si nakoupil, a teďka, když my chceme ho dostat do český plynový soustavy, tak prostě dáme příkaz. Z toho českýho, nebo s českým plynem naplněného zásobníku v Nizozemí se do evropských plynovodů něco upustí, udělá se tam ten pšouk, který je přesně změřený, kolik toto. Nedělá se to na jakoby objem hmoty nebo v kubických centimetrech, potom to zúčtování, jo. Ale vlastně, protože každý plyn je pořád jako trošku jiný, stejně jako trošku jiná je ta nafta, u toho plynu jsou menší rozdíly, ale pořád tam nějaký jsou, takže vždycky podle toho, jaký plyn se převede na výhřevnost. A tím pádem, jakoby řekněme, 10 milionů joulů se upustí do evropského plynosystému z našeho zásobníku v Nizozemí, a tím pádem my víme, že si na naší straně toho, těch evropských trubek můžeme upustit do našich zásobníků na tady v Česku na použití ten ekvivalent těch džalů. I když třeba to bude i trošku jiný složení.
1: Aha, no to je pozorhodný. Vidíš.
0: A to je jenom to jako je, fyzika, víš, že prostě...
1: A to je ekonom Petr Bartoň.
0: Ale každý ekonom dneska musí být energetik. To jako
1: právě, by to nešlo. Mně se ten tvůj rozsah a vějíř tvých znalostí a erudice hrozně líbí. Proto se tě sem zvu. Hrozně rád. A jinak už se blížíme vlastně brzo ke konci pořadu. Budeme muset před desátou skončit těsně. Tak jenom asi... Já bych chtěl ještě říct, že spoustu tady těch...
0: nic hvězdičkového. V 10 se rozsvítí hvězdička, ale zatím nic hvězdičkového snad neříkáme.
1: Ne, neříkáme, jenom, že v 10 přijdou jiní a budou vysílat. Jo. Zřejmě. No, každopádně já mám ještě jednu takovou rychlou otázku. Chtěl bych říct, že spoustu tohohle slyšíte, najdete na někdy na konci tohoto týdne na úplně zbytečných zprávách na YouTube. Protože o tom Petr mluvil. Je to druhá část našeho velkého rozhovoru.
0: Vidíte, pořád se opakuju, takže pořád, je to furt o tom stejným.
1: Právě mluvil ještě o úplně jiných věcech. A ty byly taky podstatný. A jak by řekl Ivánku kamaráde. Ale mám poslední rychlou otázku. Tady svého času tady byla stála nafta asi 40 korun. A lidé jako Alena Schillerová, Andrej Babiš a tak dále vyzývali k demisi vlády, protože tomu nezabránilo. Bylo to samozřejmě způsobeno, myslím si, že tehdy začátkem války na Ukrajině. Teď je ta nafta za 50 korun. Různě se tomu samozřejmě opoziční strany i lidi jako já jako posmívají. Vracejí zpátky ty původní tweety. Aleně Schillerové to vracejí, ale jaká je reálná možnost, kterou má vláda, nějak jestli se to dá říct stručně, něco s tímhle dělat?
0: Dá se to říct úplně stručně, může udělat to samé, co udělala na jaře, nebo něco v obdobném smyslu. Tam udělala dvě věci. Jedna s tou cenou pohla dolů, druhá ne. Ty dvě věci, co udělala, je, že zastropovala tu cenu, ale viděli jsme, že velice brzo většina těch benzínek stejně prodávala za nižší než ty zastropované ceny, to znamená, ten strop evidentně nesnížil ty ceny. To, co snížilo ty ceny, bylo, že stát si přestal říkat o tak velký podíl na tom, že si jdeme kupovat benzín a naftu, protože nesmíme zapomenout, že nějakých 30-40% a to je při těch vysokých cenách, když byly nižší, tak to bylo ještě větší podíl, té ceny je ne cena za ty molekuly benzínu a nafty, ale za to, že máme školy, za to, že máme důchodce, za to, že máme... Prostě stát vybírá na tom, že my jsme si dovolili koupit si nějakou benzín a naftu a řekne, a vy jste si tady něco koupili, no tak my chceme, kdyby desátek, jak bylo ve středověku, ale chce trošku víc. To znamená, stát na tom může snížit svoje výpalné, když to tak řekneme, před tou desátou. A říct si o něco méně. Samozřejmě byl by to propad pro státní rozpočet, ale ten propad

0: Pad by nebyl zas tak velký, protože i když teďka na jaře snížili tu spotřební daň, tak pořád na DPH, která byla nesnížená, tak vybírali víc, protože logicky, když je DPH dělána jako procento té konečné ceny a když je teďka ta cena třeba o 30, o 40% vyšší, no tak se i víc o 30, o 40% vybere na tom DPH, pokud Jasně. bychom jezdili stejně, možná jezdíme o něco méně, ale evidentně jsme nesnížili tu naši spotřebu o tolik, kolik by bylo potřeba z toho celosvětového. To může udělat znova a to by skutečně to, ten prostor tam je, je to někde kolem 8, 9, 10 korun čistě na té spotřební dani, co máme na tom benzínu a naftě. Tady je potřeba ale říct velice krátce, že my nemůžeme s tím klesnout pod nějaké minimum, které dovoluje Evropská unie, to znamená, oni nemůžou škrtnout úplně, to znamená, nemůžeme tlačit na vládu, aby nám o 8, 9, 10 korun snížili ceny nafty a benzínu, protože tak daleko oni jít nemůžou, aniž by porušili něco evropského. A druhá věc je, že ani ten prostor, který můžeme škrtnout, a těch 2,50, kolik škrtli aspoň na naftě na tom jaře, bylo blízko toho maxima. Tam už nebylo možno jít o moc níž, nebo větší škrtnutí, aby se neporušily ta evropská pravidla. A ten důvod, proč nemůžeme škrtat tolik, jako třeba jiné státy, je, že už teď před tou krizí naše daň spotřební z benzínu a nafty byla jedna z nejnižších v Evropské unii. To znamená, vzhledem k tomu, že je to minimum stanovený celoevropsky, tak my už jsme byli a teď jsme zpátky mnohem blíž tomu spodku, pod který oni nemůžou tu spotřební daň snížit, než v mnoha jiných zemích. Takže i ten prostor pro vládu, ona samozřejmě má naprosto právo to nějakým způsobem určit si svoje daně, to jako nemůžeme říct ani pro nebo proti, to je jako výsostné právo každé vlády. Jenom objektivně říkám, že ten prostor není tak velký, možná jak si lidi představují, pokud by šlo tím snižováním té spotřební daně, jako byl třeba v jiných zemích, nebo jako by byl, kdyby v Evropská unie nenařizovala, že spotřební daň nemůže klesnout pod nějaké určité minimum.
1: Jasně. No já moc krát děkuju za vysvětlení a moc děkuju za návštěvu ve studiu a úplně fascinující z mého pohledu vyprávění a vysvětlování, jak funguje trh se zemním plynem, jak fungují zásobníky, jak funguje trh s ropou a cenotvorba.
0: A takhle zajímavá je celá ekonomie, nejenom během energetické krize.
1: Ha, to byl hezký závěr ještě k tomu. To byla dobrá poenta. Já moc děkuju ekonomovi Petrovi Bartoňovi, Petru Bartoňovi, on se asi, myslím, podle češtiny může oboje, je to tak?
0: Jo, už to netuším.
1: Myslím si, že je to oboje. Petru i Petrovi, Karlu i Karlovi, že už jsem to někde řešil. No nic. Mějte se moc hezky, dobrou noc.
0: Krásný večer a naschledanou v lepších časech, ať už to bude znamenat cokoliv.
1: Doufám taky, že až to převezmou roboti, bude líp. A ještě než to převezmou, tak tento díl bude zase na všech možných streamovacích platformách Rádia 1. A já se těším, že do té doby stihneme ještě pár rozhovorů s Petrem. Děkuji a mějte se hezky.
0: Dobrou noc.

0: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze Maji Alchatry a Sagi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy Kay z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
1: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
2: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
3: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
4: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
5: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
4: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
6: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
7: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Od 16. září na Prima Plus a od 20. září na Primě.
8: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
10: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Give the check.
13: It's on the house.
12: Really?
13: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
14: Já vám už nenaleju, já už jenom padáky.
15: Nebo
16: jedině. Už ani nemůžu být aktuální, se tady to... Co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkal.
14: Hele, už mám pozavíraš se, už jenom padáky.
16: Jo.
17: Divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl po zavíračce.

0: Dobrý večer, zdraví vás František a
1: Gregory, ahoj.
0: Vítejte v pořadu Po zavíračce na Rádiu 1. A jak už nám napovídá song, který teďka dohrál, což byly Cure a The Last Day of Summer.
1: Tak
0: dneska bude takový speciální díl. A bude hodně melancholický a zaměříme se na konec léta, který už se blíží.
1: Mm-hmm.
0: A na naše taky emotivní songy, který si pouštíme právě ke konci léta. Jak na tebe působí, Gregory, konec léta?
1: Zajímavě, jako jednak už jako se těším, že už to jako není tak vedro, už můžu chodit konečně v nějaké té bundě, víc pohodlně,
0: mm-hmm,
1: a víc jako chodit na dlouhé procházky tady vinohradama.
0: Takže ty se na to vlastně těšíš, až skončí jako léto?
1: V něčem jo, no, protože tady jednak můžu i pouštět nějak hudbu, která jako se mi je spojena vlastně jako s podzimem.
0: Uh-huh.
1: Jako například Cure, to právě takový song, který vždycky jsem tematicky poslouchal jako v mezi období v té burčákové sezóně. Takže tak. A spoustu další, které vlastně jako dneska budeme pouštět. Dneska máme takový, jak Franta zmínil, speciální díl.
0: Připravili jsme pro vás speciální playlist ke konci léta. A nebudem do toho vlastně kecat vůbec, jak jste zvyklí, ale pustíme to a snad z toho budete mít takový stejný pocity, jako máme my.
1: Mm-hmm.
0: A jaký jsou tvoje pocity, jako... Jak to vnímáš, jsou ty songy pro tebe, vyhledáváš nějaký melancholický věci, nebo jak to máš vůbec?
1: Takové spíše, možná jako podle toho playlistu pochopíte, že spíše takové jako chladnější záležitosti, že to vlastně takové něco napomezí, právě že jako takový, často jako vyhledávám songy, nebo poslouchám songy, které jako tak jako trošku charakterizují takové tranziční období, už takové jako možná i chladnější období, uslyšíte možná nějaké postpunkové záležitosti, melancholické záležitosti a prostě strašně se snaží zachytit ten pocit toho, že prostě jako když už pocítím, že už leto skončilo vlastně, no, že chvíli, kdy už to zjistím, že už to skoro skončilo, jo.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Zároveň vždycky tady může být přijít nějaké to babi leto, že jo, takže není to úplně jako tady bezprůhledná zima a tma ještě.
0: No, to já to mám právě hodně ty svoje pocity spojený s tím babím létem.
1: Mm.
0: Že vlastně to je ten konec léta a když se to jako láme, ale jsou ty poslední hezký dny,
1: jo,
0: a ještě není ten podzim, ten je pro mě, jak říkáš, takový, já nevím, šedivej postpunkový, jakže poslouchám jako fakt temnější, takový drsnější věci, ale takhle ke konci léta hodně vyhledávám nějakou melancholii a takový jako třeba hodně folkový věci mám rád, jako který jako vlastně budou v tom playlistu a schválně naši posluchači, jestli poznají, co je můj výběr a co je tvůj, to
1: no,
0: necháme
1: jo
0: na nich.
1: To můžete nám dokonce i psát, jestli chcete, no, třeba můžete na Instagram a tak. Ale jo, máš pravdu, vlastně ty folkové věci, třeba já zásadně neofolkové záležitosti poslouchám jako na podzim.
0: No to já, ale právě, jako neofolkový taky, až na podzim, ale jako tohle jsou čistě, jako čistě takový i starší věci, a, nebo třeba, to není zase tak starý, ale třeba mám rád hodně Belle and Sebastian, jako, který mi k tomu hodně sedějí a který taky pustím určitě.
1: Mm-hmm. Taky pro mě velmi takové tranziční období charakterizuje shoegaze věci. Nevím proč, že to je to
0: zajímavý.
1: Takové jako slunečně a zároveň takové zastřené, že takové jako slunce, které už jako svítí, ale jako už nehřeje tak jako dřív, víš, že prostě no, takže asi to slyšíte taky.
0: Jako
1: dneska,
0: pokud můžu mluvit za sebe, tak pro mě je to asi nejzajímavější období v roce.
1: Pro mě taky.
0: Jako inspirací, že vlastně, jak říkáš, jsou to ty západy slunce a takový to, že víš, že už to slunce jako zapadá a už moc ho nebude, ale je to krásný, ještě to je krásný a není to šedivý vůbec, ale je to ty poslední záchvěvy toho léta a když léto se loučí, no, má to na mě velký vliv a hodně mě to inspiruje.
1: Jako pro mě, to bych taky jako říkal, že pro mě je to jedna spíše z těch takových inspirativních období, protože jsem takový nabitý tím letem a zároveň tady prostě, no, takové jako už vidím ty listy, že to jako začíná opadat a prostě se připravuji na něco jakože drsnějšího a zároveň ono ještě není, takže je to takové jako fakt zajímavé mezi období, kde už si takový jako víc soustředěnější, trošku si takový bystřejší
0: možná. Si říkáš, co zas přijde, ježišmarja, to zas bude.
1: No, ale jako začínám právě jako před pár týdny, jsem zažil už takový první studený podzimní den, kde jsem byl právě jako mimo Prahu a jsem byl takový, ježiš, a nechci nic, já chci sedět tady, koukat z okna prostě na to, jak prší prostě a pít něco teplého, nebo tak, no. Takže doufám, že vy máte plus minus stejné pocity.
0: Takže tak nějak jsme shrnuli naše pocity a teď už se nenechte rušit.
1: Jo, a uvidíme se, dá se říct, v nové sezóně podzimní a můžete se těšit.
0: Tak čau.
1: Tak ahoj.

旅路、数少ない真の友、真実ならば、真実ならば、ぶちのめしたい、お前の仇、幻に見た花盛り、八仮面、絶叫と没落。

dancing.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já už ne, jo, už jenom padáky.
3: Like
4: už ani nemůže být aktuální, když se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkalo.
2: Hele, už mám podle výražce, už jenom padáky.
5: Jo,
6: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je rádio.